Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

tvých nohou zabalený mlhou spím. Rád tě potěším.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

tušeň, jen tak ze známosti. Dokola a kolem, v jednom procesí.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80kového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampu dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkaný, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Kam odcházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

odcházíš světa, starý dobrý světa, pěšky na vlak a jdi domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smetá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba kluk umře za času, pro lásku na kraj střechy světa šel za času.

lásku třeba umřel. Za času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času, svou lásku jedné noci opustil.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví, kde leží v srdci.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hluby, a že lidi opustí.

světlo, hřeje prázdno v těle, prodlouží den a třeba někde u vína. Pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo, měl jsem stovky domovů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
3: ano,
2: všem.
3: Já
2: a
3: taky
2: posílám
3: na dálku, taky ano. Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se tomu říká, ten svý...
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste měli ze špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček. Ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milost pane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milost pane, můžete se přesvědčit. Koukejte, já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradenej, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřili.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.

0: ale já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám kohoutek, vidíte to, kikiriký kohoutek, jo, kap, kap, kap, kap, no. Podívejte se, milostane, už ho mám, hledajte, Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milostane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
1: Amen!
2: Fantasticky, ty můj Otelo!
3: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
4: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
5: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
4: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
5: No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si pan, se mě po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod, já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
4: Ale výjezd si naučtoval asi.
5: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce, jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
4: Ano.
5: Takže za to bylo odměně. No.
4: A bazén funguje?
5: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě se mi
4: ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
5: ano,
4: léto
5: české
4: tohoto
5: kotlině,
4: času.
5: Ano,
4: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
5: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
4: Jo.
5: No, takže takhle. Mm-hmm. No.
4: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
5: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
4: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
6: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Díky Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brenos Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy Litýboj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský. No jo, Ošatka zdraví. Host tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak.
8: Má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším, a diváci určitě taky, takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma, hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když je někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Řadně sedí zbohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemoce nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a jak? Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojďte a slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Já se tam malým umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bych si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm A já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvíce to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, no, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouskách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už byli
10: na slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy, ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky. A já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho, ten prášek. Jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a
3: tady
4: já to
3: jako
4: dám takhle do hrsti a jo. No.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich víc jak 5, tak problém radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala,
3: vy
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co
4: já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. Zkoušení jo. A že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže...
4: Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirolka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. Se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Nálovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. To nakoupilo a tam je to takovýhle. Pak
1: ano.
2: To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Naslyšenou.
1: Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
1: ano.
3: Se vám taky.
4: Háčko.
1: Háčko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to. Mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: Mějte
1: i vám, samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlovského, ať to slyším, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlovského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte,
8: no,
7: paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu,
7: ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No, no.
7: Ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To nějaká je, blbej Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. Teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
0: Humoriáda.
1: Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů.
1: Mm-hmm.
3: No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už jako
3: týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle,
3: už jsme měli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No. Tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha,
3: no.
1: Vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Asi, totiž já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou.
1: Hmm.
3: No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně. No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartované takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív jsem, měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Je tak, jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
5: Na večírcích jste si
6: četli
5: a tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A Já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na zámku v Merklíně na jižním Plzeňsku pokračuje obnova velkého kinosálu. Stavbaři dokončili opravu silnice mezi Cheznovicemi a Mýtem na Rokycansku. Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Teploty do 24 stupňů. Příjemné ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Merklín na jihu Plzeňska postupně opravuje rozsáhlý zámek, vlastního od roku 1990 a sídlí tam i obecní úřad. Obec už opravila střechy, vybudovala nové plynové topení, knihovnu a zasedací místnost. Teď za víc než 4 miliony korun dokončuje v patře přestavbu kinosálu, ze kterého bude společenský sál až pro 150 lidí, říká nezávislá starostka Jana Nováková.
2: V kinosálu máme hotovou výmalbu, to už pan restaurátor dokončil. Teď se provádí renovace kazetové podlahy. Tam teda jsou parkety do takových čtverců. Máme připravené lustry, teď se řeší závěsy, záclony a máme ve výrobě židle, stoly.
0: Hotovo by mělo být v listopadu a první akcí bude setkání seniorů. Na Rokycansku opravili stavbaři silnici mezi Cheznovicemi a Mýtem. Práce trvaly 2 měsíce a Plzeňský kraj za opravu zaplatil téměř 6 milionů korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Opravou prošlo celkem 1,5 kilometru silnice. V rámci stavebních prací byly nejprve odstraněny poškozené asfaltové vrstvy a provedeny lokální výpravy poškozených míst. Součástí opravy bylo také zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem, které přispěje k lepšímu a stabilnějšímu stavu okrajů vozovky.
0: Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun, to Středula vítá.
4: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Ve dvou šaržích bylinných dětských

0: Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Sport. Kateřina Siniaková s Henrym Petnem dohráli ve smíšené čtyřhře na US Open ve čtvrtfinále. S párem Monfils Svitolinová prohráli 1-3 na sety. Do semifinále smíšené čtyřhry ale postoupili Jakub Menšík a Karolína Muchová. Domácí dvojici Paul Navarová porazili 2-0. Počasí. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, odpoledne srážky výjimečně na horách, oblačnost místy ubude. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 18. a 19. kilometrem ve směru na Plzeň je uzavřen levý jízdní pruh. Probíhají tam práce na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin, k tomu pět minut. Vítejte, začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už za chvíli u mikrofonu přivítáme naše nejmladší. Ano, bude tady rubrika Ahoj rádio a dětí se zeptáme na otázku, co je to parodie. Jaké budou odpovědi? No slibuji, že opět velice kouzelné. Tedy i proto buďte s námi dál. Teď Václav Neckář anebo Divokej byl a znamení.
1: Dobré ráno.

0: Co je to parodie?
1: Že když je třeba Harry Potter a teďka se na něj udělá parodie, že třeba mluví sprostě a takhle.
2: Že třeba něco sprostě natočí na internet.
3: Ty je to větší sranda a takhle.
4: Že něco přivědí ty normální slova na sprostý.
1: Že když je třeba něco smutný a najednou teďka parodie z toho udělají, že je to srandovní.
5: Informace o počasí, ty nás v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň čekají už za malou chvíli. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno.

0: jsme Český rozhlas, dobré ráno, jednu minutu před čtvrtem na šest. Máte doma nepoužívanou zachovalou školní tašku nebo penál? Aktivně věci pro školáky vybírá Oděvní banka, která pomáhá i samoživitelům a samoživitelkám. Podrobnosti v ranním vysílání už za chvíli.
1: Počasí.
0: Tady jsou aktuální teploty. V našem kraji Konstantinovy Lázně hlásí 14 stupňů Celsia, 15 je v Klatovech, rovněž v Plzni a o stupeň méně, tedy 14 stupňů Celsia, tak jsou ve Zbyroze. A dnešní počasí dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, odpoledne srážky výjimečně na horách, oblačnost místy ubyde. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupeň. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Česku žije přes 500 000 solo rodičů, tedy samoživitelek a samoživitelů, kteří je vychovávají jedno nebo víc dětí. Podle posledního sčítání lidu, domů, bytů před 5 lety tvoří neúplné rodiny skoro 1/5 českých domácností a začátek školního roku je pro mnohé z nich finančně velice náročný. Odivní banka pro ně teď od lidí vybírá zachovalé batohy, penály a další potřeby do školy. Zapojit se může každý, i vy.
1: V odivní bance v Praze Troji jsem s ředitelkou Danou Pavlouskovou. Teď tady s kolegyněmi děláte co? Jedna třídí, jedna teď dotelefonovala.
2: V podstatě třídíme darované oblečení a následně z toho připravujeme krizové balíčky s oblečením pro lidi a děti, které to potřebují.
1: Tam se dají najít třeba i tepláky nebo kraťasy na tělocvik?
2: Záleží na tom, jestli je dostaneme od dárců. Ten balíček v podstatě obsahuje bez spodního prádla, kompletní sadu oblečení a obléknete se od hlavy k patě.
1: Vy máte i konkrétní projekt, jmenuje se Back to School, to znamená zpátky do školy a už se vám tady kupí různé věci, tempery, pravítka, formelíny, jsou tady všetce, propisovačky, pastelky, bodovky, papíry. Tam je ještě další položka, to jsou penály a aktovky. Ty taky můžou lidé nějakým způsobem vám doručit z druhé ruky, aby šli dál do dalšího kola.
2: Určitě a jsme za to moc rádi, protože i když jako odivní banka se specializujeme na oblečení, tak právě v rámci toho programu Back to School se snažíme pomáhat vlastně dětem z rodin, které na tom nejsou dobře. Tudíž každý dárce, který nám přiveze anebo pošle, ať je to penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
1: Ale není to tak, že by se mohl člověk přijít a vybrat si tašku?
2: Ne, takhle to určitě nefunguje. Primárně hlavně každý vlastně žadatel, který potřebuje pomoc, nám musí doložit, že je v nouzi.
1: Tak připravené pytle. Odivní banka přijímá dámské, pánské a dětské oblečení od jednotlivců i firem. V regálech tady vidíme, že začínáte na dětské velikosti 98, říkám to správně.
2: Tam je vlastně jakoby omezení, že nebereme ty mimi věci pro miminka, protože těch je strašně hodně a nemáme proto odbyt.
1: Když bychom se bavili o věcech do školy, tak kde je ta hranice, jestli už to oblečení je třeba nějakým způsobem seprané nebo poškozené?
2: My vycházíme z toho, že když pomáháte lidem v nouzi, tak je určitě nechcete nějak degradovat vlastně jakoby nevhodnou formou pomoci. Proto my u toho oblečení, když ho třídíme, tak máme základní pravidlo, že rozesíláme oblečení jenom takový, který bychom si sami oblíkli na sebe nebo na naše děti.
1: Tak krabice, to už jsou šály a čepice na zimu.
2: Tady u těch regálů, tady nahoře, jak vidíte, jak už začínáme přetýkat, to je zásoba vlastně na zimu. My si musíme vytvářet velké zásoby zimního oblečení, protože ono potom třeba v říjnu začne prostě být ošklivo a ta poptávka po zimním oblečení je vlastně paradoxně o hodně silnější než po letním.
1: Vy tady máte i nové věci, jsou to ponožky.
2: Ano.
1: I s etiketou.
2: Ponožky, to je jeden z nejžádanějších vlastně artiklů i našich spolupracujících neziskovek.
1: Vy jste zároveň zakladatelka Klubu svobodných matek. Co je podle vás v té situaci, co je nejsložitější?
2: Já myslím, že to je taková ta klasická Sofiina volba, protože vy budete volit mezi tím časem, který věnujete práci, abyste finančně zajistila rodinu, a tím časem, který chcete věnovat dětem, abyste byla za dobrého rodiče. Peníze versus čas.
1: Vysvětluje Dana Pavlousková z neziskové organizace Odivní banka. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Touškov na severním Plzeňsku převzalo od církve do svého vlastnictví kostel svatého Jana Křtitele. Katastrální úřad stvrdil bezúplatný převod kostela. Nezávislá starostka Kateřina Duchková uvedla, že kostel je v dobrém technickém stavu a společně s ním získalo město i okolní prostor, zejména revitalizovanou meditační zahradu. V Žinkovech na jižním Plzeňsku bude od září fungovat odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Je to po Plzni a Sušici třetí pobočka určená pro děti od 5 do 26 let s mentálním postižením, autismem a kombinací vad. Speciální škola zahájí nový školní rok 1. září ve 13 hodin slavnostním setkáním žáků, rodičů a učitelů. Klatovy zahájí koncem letošního roku rekonstrukci bývalého jezuitského semináře za zhruba 300 milionů korun. Jde o poslední objekt v historickém památkovém jádru, který potřebuje opravu. Je hotový projekt a každým dnem má být vydáno stavební povolení. Hned poté vyhlásí město výběrové řízení na dodavatele 2- až 3leté stavby, řekl to místostarosta Pavel Strolený z Hnutí ANO. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Kateřina Siniaková s Henrym Petrem dohráli ve smíšené čtyřhře na US Open ve čtvrtfinále. S párem Monfils Svitolinová prohráli 1-3 na sety. Do semifinále smíšené čtyřhry ale postoupili Jakub Menšík a Karolína Muchová. Domácí dvojici Paul Navarová porazili 2-0. A dnešní počasí bude oblačno až skoro zataženo. Ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky. Odpoledne srážky výjimečně na horách a místy ubude oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 70. kilometru u Letkova ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do svodidel. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Výpadek léku Tamoxifen na rakovinu prsu byl v Česku během léta hodně sledovaným tématem. Ukázal ale také na problém, který je na českém trhu skoro u poloviny léků. Stejně jako Tamoxifen totiž mají jediného dodavatele. Co to znamená pro pacienty, to si v ranním vysílání povíme už za malou chvíli.
1: Dobré ráno a Jiří Trnka.
2: 33 minuty po páté hodině.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku v

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Výpadky léků nejsou v Česku ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u těch přípravků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích nemuselo dovážet ze zahraničí. Podobně jako teď v létě to dělalo s lékem Tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě Tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků.
2: Problém sehnat Tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
3: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
2: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
4: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
2: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
5: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
2: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný Tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
6: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
2: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
7: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
2: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A pojďme, podíváme se na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 26. srpna. V roce 1980 Plzeň Bolevec necelý 1 stupeň a v roce 2011 Domažlice tam měřili 33. Počasí dnešního dne, tedy toho 26. srpna, vám v ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň nabídneme hned po Paulu Youngovi.

0: Český rozhlas Plzeň, dobré ráno, například na promítání, na venkovní promítání filmu Bardotky vás pozveme v našem vysílání už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Jedna minuta po 6:45 nabízíme aktuální pohled na teploměry v našem regionu. Železná Ruda necelých 13 stupňů Celsia, Klatovy 15 a 14 hlásí Domažlice. A jaké bude dneska počasí? Bude slušně. Zpočátku může být místy přechodně zmenšena oblačnost, dopoledne a odpoledne očekáváme převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný déšť, slabý nebo i výjimečně bouřka. K večeru bude oblačnost částečně ubývat. Vítr bude slabý, proměnlivý. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 18 až 21.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: To byly holky a pro mámu za 9 minut už bude 6 hodin. V 6 hodin tady pro vás bude opět nachystaný zpravodajský servis. Teď pojďme za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Záporočeská galerie připravila v Mastných krámech v Plzni od 16 hodin tvůrčí dílnu Račte vstoupit, která doprovází výstavu Zábavní plakát. Děti si při ní vyzkouší práci s písmem, koláží, barvami i tématickými rekvizitami. Na večerní film můžete vyrazit do Prazdroje ve 20 hodin a 30 minut. Tam začíná projekce filmu Bardotky. Promítání pod širým nebem je součástí letního filmového programu v areálu pivovaru. Na zámku s Vladimírem Polívkou to je večer plný inteligentního humoru, nadhledu a upřímného vyprávění o tom, jaké je to kráčet vlastní cestou v záři reflektorů. Vladimír nabídne příběhy z natáčení, divadelní šatny i střípky ze soukromí. Akce začíná na zámku Kozel v 19 hodin. Pivovarský dvůr Purkmistr v Plzni Černicích zve na koncert kapely Na půl páky. Koncert je uváděný v rámci akce Kulturní středy v Purkmistru a začíná na nádvoří už od 19 hodin. A do Horažďovic se můžete vypravit na klasickou divadelní komedii na nádvoří zámku. Začíná v 20:30 představení Lakomec v podání teatru Horažďovice. Moliérová známá hra o chorobné lakotě se odehraje pod širým nebem. Tolik tipy pro volný čas, vy se dobře bavte.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Běžte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
1: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
0: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
1: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
0: Více na plzeňský-kraj.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku přestaví bývalou školu na byty pro seniory. V Plzni Košutce vznikne překážkové hřiště. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 24 stupňů. Pěkné středeční ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. V Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku vzniknou nové nízkonákladové byty pro seniory. Vedení obce připravilo projekt na celkovou přestavbu chátrající budovy, která byla dlouhou dobu bez využití. Pokračuje nezávislý místostarosta Nových Mitrovic Martin Řehoř.
5: Bývalá škola momentálně není využívaná. Trvalo strašně dlouho, než jsme se vůbec dohodli, co dál s tou budovou. Objekt bude přestavěn na byty pro seniory, mělo by tam být 11 malometrážních bytů, je projektová dokumentace pro stavební povolení. Náklady odhadujeme přibližně kolem 20 milionů.
3: První plzeňský obvod chce vybudovat hřiště pro překážkové závody, takzvaný Ninja Park. Vznikne za sportovní halou Krašovská a jeho součástí budou taky šatny. Okruh bude dlouhý 400 metrů a uprostřed bude 100-metrová dráha, říká místostarosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Šuma z hnutí ANO.
6: Dále tam budou vlastně v podstatě kotevní uchyty na jednotlivé ty překážky, tak aby ty překážky typu OCR parku, aby byly variabilní, protože ty Ninja Run závody jsou poměrně variabilní a neustále si to ty sportovci přeskládávají tak, aby se jim to hodilo a aby to mělo různé stupně obtížnosti.
3: Obvod teď připravuje projektovou dokumentaci. Soud by dnes mohl rozhodnout o žalobě SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2022. Hnutí s tím nesouhlasí. Podle soudce Tomáše Loudy ale musí právní zástupce ministerstva doplnit, proč podle rezortu byly aktivity nebo vyjádření SPD předsudečně nenávistné a proč tedy ministerstvo zmiňuje hnutí ve zprávě. Proto jednání před měsícem soudce Tomáš Louda odročil.
7: Mám za to, že nebyly naplněny podmínky, tak jak se ministerstvo samo stanovilo, neboť ono uvedlo a pak tento požadavek musí být naplněn, že se tedy musí jednat o dominantní složku rétoriky aktivit žalobce.
3: Americká country zpěvačka Dolly Parton zemřela po krátkém boji s rakovinou. S odkazem na jejího publicistu o tom informoval web CNN. Parton se mimo svou hudební a televizní kariéru proslavila i jako filantropka. Památku zpěvačky uctila řada umělců z hudebního průmyslu. Americký prezident Donald Trump na její počest nařídil vyvěsit vlajky na půl žerdi, a to po celý týden.
8: Sport.
3: České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním zápasem proti Bulharsku.
8: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, k večeru oblačnost místy ubyde. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky.

0: U domů neprůjezdná komunikace směrem z Plzně je odklon v Bezvěrově, směrem z Karlových Varů je nutné sjíždět už v Toužimi. Na dálnici D5 na 70. kilometru u Letkova ve směru na Prahu probíhá vyšetřování nehody osobního auta do svodidel. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Šest hodin, k tomu 4 minuty. Vítejte, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli nás čeká kalendárium s Petrem Jungmannem. Do té doby Michal David anebo Ivan Hlas.
1: Dobré ráno.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z Bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falský se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
2: Za 2 minuty, 7:15, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, kde vám už za chvíli nabídneme

0: Pokud zavítáte do centra Plzně, můžete si ještě dneska a zítra odpoledne vyzkoušet lukostřelbu. Jak to šlo našemu reportérovi, to se dozvíte už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: 7:58 je na Přimdě 12 stupňů Celsia, v Plzni 15, například Rokycany hlásí 14 stupňů Celsia. Dneska bude zpočátku, může být místy přechodně zmenšená oblačnost, dopoledne a odpoledne očekáváme převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat, vítr bude slabý. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia a nejvyšší teploty na horách 18 až 21.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. V Plzni se o víkendu bude konat mistrovství České republiky v lukostřelbě. Finálový blok se v neděli uskuteční v centru města, však v Paříkových sadech, kde si můžete tento týden až do čtvrtka vyzkoušet tohle sportovní odvětví. Reportér Vladislav Janouškovec si vystřel z luku pod instruktážním vedení té nejpovolanější mistryně světa Marie Horáčkové.
1: Co tady máme za luky?
2: Pravák, že jo? Máme tady cvičené luky pro začátečníky, kterými si projde každý, kdo s lukostřelbou chce začít.
1: Pravák jsem, určitě nejsem profík, takže něco jednoduššího, abych to zvládnul.
2: Je to nejjednodušší, je to taková modernější forma Robina Hooda, kdy tady nemáme jenom ohnutý klacek ze stromu, ale máme rozkládací luk, kdy se dělí ten luk na jeho střed a ramena a napnutý je tětivou. Vlastně nic jiného k tomu nepotřebujete, jenom ruce a oko.
1: Jak je daleko ten terč?
2: Tohle je zhruba 8 metrů.
1: To bych se mohl trefit alespoň do modré, tam je 5-6.
2: Pro dobrý pocit a pro namotivování je tady největší terč, do kterého se střílí a závodníci do ní závodí na 70 metrů.
1: Na 70, výborně, takže to máme 7,5x blíž, než to mají závodníci. No tak se na to pojďme podívat.
2: Tak pojďte ke mně, postavte se čelem ke mně. Musíte překročit čáru, tohle je jediný sport, který startuje tak, že všichni stojí, že jim startovní čára prochází mezi oběma nohama.
1: Takže tady nehrozí žádný ulitý start nebo přešlap?
2: Nehrozí, tady potřebujeme startovat všichni ze stejné pozice, abychom se nezastředili navzájem.
1: Jak mám správně uchopit reflexní luk tady?
2: Ano, máte tam vlastně držadlo, takzvané madlo toho luku, kdy jste to uchopil už úplně správně hnedka na první dobrou. Je to přímo upravené pro tu dlaň, v které se ten luk drží. Poprosím o jeden šíp. Šíp vám nandá vždycky asistent. Ten šíp má 3 brčka. Jednobarevné brčko vždycky musí směřovat k vám. Je to takzvané vodící brko, tak aby ten šíp vyletěl správně z toho luku. Luk teda držíte v levé ruce, protože jste pravák, to znamená, že pravou rukou budete natahovat luk.
1: Asistentka mistryně světa Marie Horáčková mi dala do ruky luk a připravila šíp, tak co dál?
2: Teďka potřebujeme 3 prsty na pravé ruce.
1: Které?
2: Usekneme malíček a palec.
1: Všechny 3 pod šíp.
2: Tak, natáhneme levou ruku, stoupneme si jako rovně vlastně tělem, tak, bokem k terči. Dáme 3 prsty na tětivu zhruba centimetr pod šíp, levá ruka je natažená a pravou natáhneme ten šíp a rukou se dotkneme lícní kosti, rukou se dotkneme obličeje. Šíp v ten moment máme před okem, ještě víc natáhnout, ještě až tady vlastně ty prsty, ty ruky, tak.
1: Jak správně zamířit, abychom aspoň na těch 8 metrů trefili terč?
2: Teďka zamíříte po šípu, po horní hraně toho šípu, kterou si prodloužíte vlastně až do středu toho terče. Jakmile máte zamířeno, pustíte ty 3 prsty a šíp vyletí.
1: Věříte mi, že se trefí?
2: Já vám věřím. Terčovnici určitě trefíte. Výborně, trefili jsme 6 nahoře, modré pole.
1: Tak jsem to odhad přesně, nic moc. Za 6. Co jsem dělal špatně, Marie?
2: Já si myslím, že tohle bylo první seznámení se s tím, jak to vůbec funguje a většina lidí to tak má, že je cílem trefit tu terčovnici a seznámit se s tím, jak to funguje. Spousta lidí se vlastně i bojí, že vůbec nezná tu reakci toho vypuštění toho šípu a co to jako udělá. Bojí se, jestli jim nevystřelí luk oko a tak podobně, což se nestane, protože tětiva letí dopředu.
1: Takže teď by mělo být cílem do červeného, to je 7 nebo 8.
2: Tak jo, tak jdem na to.
1: Ten poslední už bude ideální.
2: Cílem lukostřelby je opakovat pohyb téměř pořád stejně, tak aby jsem mohl trefit tu žlutou. Tak natáhla bych ještě víc, dotkla bych se tváře, ano, super. Zamířím po šípu do prostřed, pustím prsty. No, skvělé, posunuli jsme se.
1: Tak jsme aspoň na té červené 8, no.
2: Tak dáme ještě jeden, protože žlutou dáme.
1: Tak ještě jeden bonusový.
2: Ne, žluté neodcházíme. Tak teďka bych doporučila zase chytnout čípy trošku níž a k tomu zamířit do červené dolů.
1: A bude z toho žlutá.
2: Jo. A zase natáhnout úplně stejně, dotknout se stejně tváře. Super, a máme úplně čistý střed.
1: Tak možná trošku náhoda zafungovala, ale děkuji za instrukce mistryni světa Marie Horáčkové, která nás tímto zve také na víkendový republikový šampionát v lukostřelbě, který hostí Západočeská metropole. Pokud budete mít čas, ještě ve středu a ve čtvrtek můžete zavítat do Šafaříkových sadů v Plzni a vyzkoušet si, jaké je to střílet z luku. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Krajský soud v Plzni včera v odvolacím řízení potvrdil roční podmíněný trest, pokutu 150 tisíc a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha, který byl souzen za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendia a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný. V Plzni v Cukrovarské ulici bude dnes zahájena stavba nízkoprahového denního centra pro ženy a zázemí pro sociální služby diecézní Charity Plzeň. První plzeňský obvod pořídil pro strážníky městské policie automatický defibrilátor a zdravotnický batoh do zásahového vozidla. Jak informuje obvod na sociálních sítích, hlídky zásahového vozidla se jako první dostávají k nehodám, zraněním nebo náhlým kolapsům. Díky novému vybavení můžou strážníci rychleji pomoct a případně tak zachránit lidský život. V Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku vzniknou nové nízkonákladové byty pro seniory. Vedení obce připravilo projekt na celkovou přestavbu chátrající budovy nevyužívané školy, uvedl nezávislý místostarosta Nových Mitrovic Martin Řehoř s tím, že v objektu by mělo být 11 malometrážních bytů. Náklady na stavbu jsou okolo 20 milionů korun. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Nová doména má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. A ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Bezvěrově na severním Plzeňsku je z důvodu požáru domu neprůjezdná komunikace. Směrem z Plzně je odklon. V Bezvěrově směrem z Karlových Varů je nutné sjíždět už v Toužimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jiří Prnka, Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň za 5 minut 3/4. Na 7 po 13. hodině bude hostem Českého rozhlasu fotograf Robert Vano a odpoví také na otázku, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světově známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po 4. nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Fotograf Robert Vano bude hostem Českého rozhlasu dneska po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Už za chvíli vám dáme další aktuální informace o počasí. Ještě předtím tak se podíváme na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 26. srpna. V Plzni Bolevci v roce 1980 byl necelý 1 stupeň Celsia. Za to v Domažlicích v roce 2011, to bylo 33. Jak jsem říkal, jaké počasí bude dneska, to se v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň dozvíte už za malou chvíli.

0: Dneska je 26. srpna a je Mezinárodní den psů. Už za chvíli pro vás budeme mít pár tipů, čím vašemu psovi udělat radost.
1: Počasí.
0: 6:45. Jaké jsou teploty v našem regionu? Například Volduchy hlásí 14 stupňů, v Blovicích 15 a 14 stupňů v Nepomuku. Dneska dopoledne a odpoledne očekáváme převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občas slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Slabý proměnlivý vítr, ten nás čeká dnes během celého dne a teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio.

0: Dneska je Mezinárodní den psů, čím můžete svého psa potěšit. Na to se kolegyně Anděla Blašková zeptala odborné instruktorky ze základní kynologické organizace Zruč Martiny Daňkové.
1: Pokud mu chcete něco skutečně dát, dejte mu pozornost. Vemte ho na procházku a nechte doma mobil.
2: Je nějaká ideální potravina, která je pro psa jednak dobrotou a jednak jim dodá nejvíce nutričních benefitů?
1: Prémiové granule, ideální pro psa je třeba syrové maso, kosti. Rozhodně pamlsky jsou zase specializované, které jsou třeba pro psy v zátěži. Ty mají nějakou nutriční hodnotu, to, co se dostane běžně koupit, třeba ty buvolí kosti, to nemá nutriční hodnotu žádnou a může to být třeba i nebezpečné. Jenom to dobře vypadá.
2: Z jakého úhlu to může být nebezpečné?
1: Protože je to kůže vysušená, lisovaná a ten pes, pokud toho spolkne větší kus, tak může se mu to vzpříčit v krku a nabopná to. Takže ten pes se může udusit, případně pokud to spolkne v celku, tak mu to zase nabopná v žaludku, dostane se to do střeva a končíme většinou operací.
2: Možná tedy majitelé upustí od nějaké laskominy a rozhodnou se třeba, že koupí psovi nějakou hračku. Zde bychom asi měli pravděpodobně mít na paměti, pro jakého psa hračka je. Čili budeme se asi řídit třeba stářím psa, povahou, případně velikostí. Jakou hračku zvolit pro určité pejsky?
1: No, určitě záleží na stáří a temperamentu psa, taky záleží na tom, jestli mu tu hračku chcete dát jen tak, aby si s ní hrál, anebo je používáte jako výcvikovou pomůcku, ale jediné kritérium, které by tam bylo, je velikost psa, protože když dáte malému psovi velkou hračku, tak z ní celkem nemá žádný užitek a zase velkému psovi malou hračku tam hrozí, že ji může vdechnout, spolknout. Takže vždycky záleží na velikosti tlamy toho psa.
2: Vy už jste to v úvodu rozhovoru nastínila, že pro psa je ideální, když si vypneme mobilní telefon a vezmeme ho na procházku. Co pro psy znamená ten lidský kontakt?
1: Pro psa to znamená, že je součástí smečky, že se mu ta smečka věnuje, protože ten majitel je jeho smečka, ideálně by měl být vůdce smečky. Jo, takže ten pes se tam cítí, jako že tam je doma, tam je mu dobře a je v bezpečí.
2: Mezinárodní den psů může být také vhodný pro dobrou věc, například, že věnujeme krmivo do útulku. Jaké věci, případně jídlo, tam máme přinést?
1: Asi bych zvolila spíš domluvu s tím útulkem konkrétním, co potřebujou, ale určitě se jim hodí potrava sušená, ne čerstvá, čili granule. No a samozřejmě žádný pejskař ani útulek se neobejde bez piškotů.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Řidičům na Šumavě slouží nově opravená silnice z Gerlovy Huti ve směru na Novou Hůrku. V Plzni po několika letech znovu opravují kontroverzní 5metrovou sochu Růžového králíka. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Silničáři opravili na Šumavě poblíž Železné Rudy část silnice v bývalém vojenském újezdu. Rekonstrukce se dočkal úsek od křižovatky u Gerlovy Huti směrem na Novou Hůrku. Podrobnosti k opravě dodává mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
4: Opravený úsek měří přibližně 1,5 kilometru. Práce spočívaly v odfrezování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce nové ložní a obrusné vrstvy. Součástí stavby byla rovněž úprava sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic.
2: V Plzni Lochotíně znovu opravují kontroverzní sochu Růžového králíka požírajícího člověka. Dílo někdejšího studenta Západočeské univerzity Adama Trbuška ukazuje na společnost pohlcenou konzumem. 5metrovou sochu na rohu ulic Studentská a Gerská za 11 let opakovaně poničili sprejeři. V těchto dnech odborná firma králíka čistí, opraví a obnoví jeho růžovou barvu a nátěr proti vandalům. Pokračuje místo starosta prvního plzeňského obvodu Jan Rezek z Pirátů.
5: Původní vlastně lak, který mu dala vlastně ještě Západočeská univerzita, nějakým způsobem mu se opotřeboval, takže jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech a je to dokonalý orientační bod, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči.
2: Dozorčí rada Českých drah dnes projedná situaci generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Žádost o prověrku generálního ředitele byla podmínkou výběrového řízení, ve kterém Michal Krapinec v roce 2022 zvítězil. Dozorčí rada k tomu zasedne v 10 hodin. Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD vrácení prověrky komentoval jen velmi stručně. Se situací se musí podle něj vypořádat dozorčí rada.
6: Tohle není o důvěře nebo nedůvěře. Tady vznikl prostý fakt, že generální ředitel Český drah pozbyl bezpečnostní prověrku a dozorčí rada se tím musí vypořádat. A musí se s tím vypořádat v diskusi právě s managementem Český drah.
2: Krapinec je teď generálním ředitelem 5. rokem. Mandát ve funkci mu vyprší příští rok na jaře. Rusko a Ukrajina jednají o nové rozsáhlé výměně válečných zajatců. Uvedla to ruská tisková agentura TASS s odvoláním na ruskou komisařku pro lidská práva Janu Lantarovou. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. Šampion letošní Tour de France totiž v Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu a upevnil si červený trikot pro celkového lídra závodu. 5. etapa Vuelty, která začne po 1:30 odpoledne, nabídne na 173 kilometrech několik krátkých, ale prudkých stoupání. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 18 až 21. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž. Více zpráv najdete.

0: co vyráběl Tomáš Baťa.
1: Boty.
2: Čevíce.
3: Knížky.
4: Časopisy.
5: Pohádky.
6: Trička.
7: Loutky.
8: Hračky.
9: Papír.
10: Navrhoval boty a vymyslel si tam vlastně ten krám a měl představivost.
11: Ahoj, rádio!
0: A je vidět, že Baťa je známý i mezi dětmi. Za 4 minuty bude 7:45, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. A tady jsou také teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 26. srpna. V roce 1980 v Plzni Polevci byl necelý 1 stupeň Celsia, zatímco v Domažlicích v roce 2011 tam teploměry vyšplhaly až ke 33. Jaké počasí bude dneska? O tuto informaci si už za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce. I proto buďte s námi dál.

0: Kvůli setrvalému poklesu hladiny nádrže Hracholusky provozovatel o 2 měsíce zkrátí provoz výletního parníku. Naposledy loď vyjede dneska. Podrobnosti v našem vysílání už za malou chvíli. Zavoláme si o ně přímo na parník.
1: Počasí.
0: Je 7:45, na telefonu Marta Suchá, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Marto, jak to vypadá aktuálně?
2: Tak na západě kraje, v západní polovině kraje je polojasno, v jeho východní polovině je oblačnost zvětšená a teploty se pohybují mezi 12 a 14 stupni Celsia.
0: Dnes to máme takové zamíchané teploty, relativně příjemné do 24, ale říkáme, že možná bude pršet, možná bude bouřka, nějak to uveďte, jak to tedy dneska bude.
2: Tak počasí dnes bude ovlivňovat zejména svojí oblačností frontální rozhraní, které se nachází nad střední Evropou a odděluje teplejší vzduch na jihu od chladnějšího na severu. Ráno bude přechodně místy tedy oblačnost i zmenšená, to bude ale jen přechodně, jinak bude v průběhu dne převážně oblačno až skoro zataženo. Ty srážky, které jste zmiňoval, tak se budou vyskytovat jen ojediněle, to znamená jen na malém území. Větší pravděpodobnost jejich výskytu je na horách než v nižších polohách a mohou to být skutečně, může to být přeháňka, občasný déšť, slabý a nebo se nedá vyloučit ani slabá bouřka. K večeru pak bude ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty, tedy v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia, podobně jako včera, na horách budou maxima většinou do 20 stupňů a vítr povene slabý, proměnlivý, večer pak většinou z východních směrů.
0: Počasí s Martou Suchou, děkujeme za informace a za hodinu opět naslyšenou.
2: Budu se těšit naslyšenou, hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Dnes naposledy v této sezóně vyjede na hladinu přehrady Hracholusky výletní parník. Sezóna skončí zhruba o 2 měsíce dřív, než byl původní plán. Ten počítal s tím, že bude loď jezdit o víkendech až do konce října. Všechno ale jinak, může za to extrémní sucho, kdy hladina nádrže denně klesne zhruba o 5 cm, což parníku působí čím dál větší problémy. Podrobnosti to už nám poví provozovatel lodi David Machart. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Hladina Hracholusek klesá prakticky po celé léto. Co vás tedy přimělo k tomu, že jste se rozhodli předčasně ukončit provoz parníku?
1: No, ačkoliv jsme chtěli provozovat ještě v září a v říjnu, ale toto rozhodnutí prostě k tomu nás donutily okolnosti, protože každá činnost potřebuje i nějaké povolení, samozřejmě nějakého úřadu, a jelikož ta hladina stále klesá, nám už v podstatě dochází čas a ty centimetry pod ledem lodi. Plavební úřad nám samozřejmě vyšel vstříc, ale s tím, že konečný souhlas nám musí dát povodí Vltavy, tedy správce toku. To se bohužel do současné chvíli nestalo a my to prostě musíme nějakým způsobem řešit a voda samozřejmě klesá. Už nyní prostě máme pod lodí v přístavišti tak málo vody, že už to začíná být pro loď prostě kritický.
0: Vy jste řešili problém, jak jsem říkal, celé léto. Dokonce už jste museli nástupní lávku u kempu prodloužit o nějakých 8 metrů. Nešlo lávku ještě třeba na 12 metrů prodloužit?
1: No, ono by to šlo, akorát, že na to není úplně čas a jak říkám, všechny tyhle ty věci se musí nějakým způsobem probrat se správcem toku a ten k tomu nebyl úplně nakloněn, řekněme, ani k přesunutí můstku na jiný vhodnější místo, jako měl původní provozovatel, takže jsme se pro jistotu radši rozhodli se pokusit zítra loď vytáhnout a uklidnit rozbouřené vody.
0: Dnes říkali jsme na začátku této zprávy, že dnes naposledy v této sezóně, kdy parník skutečně naposledy pojede, kolik jízd vás ještě čeká?
1: Dnes nás čekají už poslední 4 jízdy, s tím, že úplně ta poslední bude v 16.30 tady od přístaviště Hracholusky k silničnímu mostu a zpátky. A pak už se plně pustíme do přípravných prací na vytažení lodí.
0: A to nás zajímá pro fanoušky plavidel, co se bude dít dál po skončení plavby?
1: Po skončení plavby už dnešním dnem začne náš tým dávat dohromady speciální podvozek pro tu loď, začnou ho připravovat. Vzhledem k tomu, že ta voda už je opravdu extrémně nízko, tak to nejdřív musí vůbec vyzkoušet, jestli se nám tu loď podaří vyndat. Pokud vše dopadne dobře a dostanu zelenou od našeho týmu, že to bude realizovatelný, tak ve čtvrtek ráno budeme už veškerou technikou a naším týmem prostě tu loď usazovat na podvozky a potáhneme ji po té betonové cestě vlastně nahoru mimo vodní hladinu.
0: Provozovatel výletního parníku na přehradě Hracholusky David Machart byl hostem Českého rozhlasu. Děkujeme za informace a držíme palce, aby příští rok ta sezóna byla o hodně lepší. Naslyšenou.
1: Budeme se těšit, děkujeme.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Touškov na severním Plzeňsku převzalo od církve do svého vlastnictví kostel svatého Jana Křtitele. Katastrální úřad stvrdil bezúplatný převod kostela. Nezávislá starostka Kateřina Duchková uvedla, že kostel je v dobrém technickém stavu a společně s ním získalo město i okolní prostor, zejména revitalizovanou meditační zahradu. V Žinkovech na jižním Plzeňsku bude od září fungovat odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Je to po Plzni a Sušici třetí pobočka určená pro děti od 5 do 26 let s mentálním postižením, autismem a kombinací vad. Speciální škola zahájí nový školní rok 1. září ve 13 hodin slavnostním setkáním žáků, rodičů a učitelů. Silničáři opravili na Šumavě poblíž Železné Rudy část silnice v bývalém vojenském újezdu. Rekonstrukce se dočkal úsek od křižovatky u Gerlovy Huti směrem na Novou Hůrku, uvedla mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová. Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování chtějí zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard korun. Letos má být 310 miliard. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl čtvrtou etapu Vuelty. V Andoře porazil nejbližší pronásledovatele o více než 2,5 minuty. V čele průběžného pořadí tak navýšil svůj náskok na krajana Primože Rogliče na 3 minuty a 21 sekund. Jediný český účastník Jan Hirt dojel 17. a celkově 23. A dnešní počasí bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky. K večeru místy oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Zvěrově na severním Plzeňsku probíhají odklízecí práce po požáru domu. Komunikace je neprůjezdná, směrem z Plzně je odklon v Bezvěrově, směrem z Karlových Varů je nutné sjíždět už v Toužimi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obyvatelům Železné Rudy bude od září k dispozici karta Šumaváka spojená s řadou výhod. Začátkem školního roku se v Plané znovu rozjedou volnočasové aktivity pro děti a páteční koncert v Plasích připomene výročí koupě plaského kláštera kancléřem Metternichem. Víc povíme už za malou chvíli.

0: 9 minut po půl 8, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň.
1: O čem se píše?
0: Tak například o tom, že obyvatelé Železné Rudy mohou od září disponovat nově zavedenou kartou Šumaváka. Jejím cílem je nabídnout zajímavé výhody a podpořit místní ekonomiku. V pilotní etapě kartu získají pouze obyvatelé s trvalým pobytem v Železné Rudě. Předpokládá se, že díky akcím a slevám spojeným s kartou Šumaváka budou ještě víc využívat nabídky služeb a podniků ve městě. Podrobnosti přináší železnorudský zpravodaj. Nabídku volnočasových aktivit pro děti v Plané na Tachovsku najdete v plánském měsíčníku. Střední škola živnostenská a základní škola v Plané od září otevírají dva atraktivní kroužky, cukrářský a dronový na plánské faře. Bude od 10. září vždy ve čtvrtek opět probíhat náboženská výchova. A fotbalový klub Plana hledá nové talenty od 4 do 12 let. Plaský zpravodaj nabízí přehled koncertů, které v kostele na Nebevzetí Panny Marie pořádá římsko-katolická farnost Plasy. Nejbližší z nich se koná pozítří v pátek 28. srpna. Věnovaný bude 200. výročí koupě plaského kláštera kancléřem Metternichem. Varhany se tam rozezní. No a mimo jiné se ve zpravodaj také dočtete, že na faře v Plasích je možné se ubytovat za účelem přespání na cestách a nebo dovolené. Informace o počasí, to bude další, co nás čeká v ranním vysílání už za malou chvíli. Zatím nabízíme Ace of Base, tak dobré ráno s námi.

0: už za malou chvíli budeme v radním vysílání Českého rozhlasu Plzeň soutěžit hned dvě vstupenky na Nebílovské divadelní léto. Na 28. srpna od 19 hodin, kdo by rád vyrazil na divadlo, je s námi dál.
1: Počasí.
0: Ve 7:45 nabízíme aktuální teploty našeho regionu, například v Klatovech je aktuálně 15 stupňů Celsia, v Čiháni je 13 a Konstantinovy Lázně hlásí 14 stupňů Celsia. A jakéže počasí nás čeká dneska, zpočátku může být místy přechodně zmenšená oblačnost, dopoledne a odpoledne očekáváme převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat, slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 18 až 21.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, za 10 minut bude 8 hodin. Přejeme dobré ráno v 8, to nabídneme další kompletní zpravodajský servis. Nicméně teď pojďme se podívat, jaká bude soutěž dneska, nebo spíš jaká bude otázka, jaká bude cena. Dvě vstupenky na Nebílovské divadelní léto Oko tygra. Na to vám nabízíme dvě vstupenky na 28. srpna od 19 hodin. Opakuje ještě jednou místo konání akce, a to zámek Nebílovy. Telefonní linka sem k nám do studia je 221 554 222. Otázka, jestli dneska otázka od... To zní zajímavě, otázka, jestli dneska otázka bude příliš složitá, ale ten, kdo byl na zámku v Nebílovech, anebo všeobecně se pohybuje po zámcích v České republice a zejména tady na Plzeňsku, tak ten si myslím, že to jméno, na které se budu ptát, bude dobře vědět. Dobré ráno, já jsem Jiří Trnka, koho máme na telefonu, prosím?
1: Dobré ráno, Naďa Domažice.
0: Naďo, my vás zdravíme. Máte ráda taková ta divadelní léta na zahradách zámku s tou příjemnou atmosférou?
1: Ano.
0: Výborně. Máte možnost mít dvě vstupenky, ovšem, abyste je dostala, je třeba odpovědět na následující otázku. Dobře poslouchejte. Zámek Nebílovy se pyšní unikátně vymalovaným tanečním sálem s motivem cizokrajné džungle, který český malíř tuto monumentální díl na konci 18. století vytvořil. Za A to byl Antonín Tuvora, za B to byl Mikuláš Aleš, anebo za C Josef Mánes.
1: Já bych dala
0: Cčko. Cčko? Dala byste Mánese? Mm. Tak ten tam nemaloval. Ale děkuju za váš tip. Mějte se krásně a někdy opět v našem vysílání naslyšenou. 221 554 222. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Richard.
0: Richarde, my vás zdravíme. Předpokládám, že otázku jste slyšel. A já slyším ve vašem hlase takovou jemnou radost, že víte, kdo to byl.
2: Ano, slyšíte to dobře, je to Antonín Tuvora.
0: Velice správně. Antonín Tuvora vytvořil v letech 1789 až 1791 v Nebílovech své životní dílo na ploše přes 400 metrů čtverečních. Zobrazuje, jak jsem říkal, cizokrajinou Ukrajinu. Ta zajímavost s tím je, že ona byla sundána z toho stropu, rozebrána na 650 dílů, zrestaurovaná a na své místo se vrátila po 45 letech, teprve v roce 2012. Antonín Tuvora vám do rukou vkládá dvě vstupenky na Oko tygra 28. srpna. Richarde, já vám gratuluji. Máte radost?
2: Ano, velkou.
0: Tak mi malinko vyjevte. Jo, ještě se vám nepustil. Tohle je taky důležité. Berete sebou, předpokládám, manželku, přítelkyni.
2: Manželku sebou vezmu.
0: Vynikající, máte to vymyšlené dobře. Richarde, vydržte na telefonu. Gratuluju a krásný den vám přeji s Českým rozhlasem.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Požár 4 rodinných domů likvidují hasiči v Bezvěrově na severním Plzeňsku. V Plzni Lochotině mají strážníci nově v zásahovém vozidle defibrilátor a zdravotnický batoh. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 24 stupňů. Hezkou středu zprávy pro vás připravila Petra Broučková. 4 rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Požár v řadové zástavbě vypukl před 2 hodinou ranní v půdním prostoru jednoho z objektů a pravděpodobně kvůli chybějícím protipožárním příčkám se rychle rozšířil na sousední domy. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
5: Od nočních hodin zasahujeme v Bezvěrově u požáru 4 řadových domů. Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. 7 osob jsme evakuovali a 2 zraněné osoby skončily v péči zdravotnické záchranné služby. Škoda je předběžně vyčíslena na 18 milionů korun a uchráněné hodnoty dosahují 10 milionů korun.
3: První plzeňský obvod pořídil pro strážníky městské policie automatický defibrilátor a zdravotnický batoh do zásahového vozidla. Jak informuje obvod na sociálních sítích, hlídky zásahového vozidla se jako první dostávají k nehodám, zraněním nebo náhlým kolapsům. Díky novému vybavení můžou strážníci rychleji pomoct a případně tak zachránit lidský život. Poslanci se dnes vrátí k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuze o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost. Pokračuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
6: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla se k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
3: Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas v odpoledních hodinách. Americká vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX představila projekt nového kosmodromu pro své lodě Starship. Raketovou základnu chce postavit v jižní Louisianě za nejméně 2 biliony korun. Dohodu o zahájení výstavby firma oznámila na společné akci s guvernérem Jeffem Landrym.
7: Sport.
3: Poznaní začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i 2 úřadující olympijské vítěze. Kajakář Josef Dostál pojede závod na 500 metrů, rozjížďku má ve čtvrtek. Kanoistu Martina Fuchsu čekají starty na 3 tratích. Závodit bude na kilometru a 500, na které je přihlášený s bratrem Petrem na deblkánoji. Rozjížďka na kilometrové trati čeká dnes Martina Fuchsu po 9. hodině ráno. O medaile se pojede od pátku do neděle.
7: Počasí.
3: Dnes čekejte převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Bezvěrově na severním Plzeňsku probíhají odklízecí práce po požáru domu. Komunikace je neprůjezdná. Směrem z Plzně je odklon v Bezvěrově, směrem z Karlových Varů je nutné sjíždět už v Toužimi. Objízdná trasa Úněšov, Nečtiny, Štědrá, Toužim je vhodná i pro nákladní automobily. Na dálnici D5 na 55. kilometru u Mýta ve směru na Prahu leží na vozovce předmět. Projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Vítejte, 8 hodin k tomu 4 minuty, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Co všechno víte o žílách? Své znalosti můžete porovnat s Martinem Písaříkem. Už za chvíli tady bude další vydání rubriky Co v učebnici.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Za 3 minuty už bude 8:45, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Za chvíli nabídeme počasí, kdyby vás zajímal nějaký teplotní rekord, tak například v roce 1980 bylo v Plzni Bolevci 1 stupeň.

0: až 600 karavanů nebo obytných aut přijíždí měsíčně do areálu Škodalandu v Plzni. Na místě ale chybí dostatečné zázemí. Jak tuto situaci vyřešit? I na to za chvíli odpoví náš reportér, který už je na místě.
1: Počasí.
0: To přinášíme jednu minutu po čtvrt na devět. Dobré ráno, z počátku dne může být přechodně zmenšená oblačnost. Dopoledne a odpoledne očekáváme převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat, vítr bude slabý, proměnlivý. Dnešní teploty 21 až 24 stupňů Celsia a na horách 18 až 21.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň,

0: Čím dál víc karavanů nebo obytných aut přijíždí do sportovního areálu Škoda Land v Plzni. Centrální plzeňský obvod tam před 3 lety zřídil 5 takzvaných štelplaců. Majitele karavanů nebo obytných aut se tam mohou dočasně utábořit, vyčistit chemickou toaletu nebo načerpat vodu. Kapacita ale zdaleka nestačí. Dnes totiž do Škoda Landu jezdí měsíčně až stovky karavanů nebo obytných aut. Jak na zájem radnice centrálního obvodu reagovala, to už ví reportér Lukáš Milota, který je teď právě ve Škoda Landu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Lukáši, kolik je tam teď karavanů nebo obytných aut? Spočítej nám to, prosím.
1: Ano, vydal jsem se sem přímo na místo, abych zjistil, jak to tady skutečně vypadá v běžný letní prázdninový den, v běžné prázdninové ráno. A teď stojím na tom místě, kde Plzeň tedy, jak už si říkal, před 3 lety zřídila těch 5 štelplaců, 5 míst pro odstavení těch obytných aut nebo karavanů, kde jsou elektrické přípojky, kde je kohoutek s možností načerpání vody a také kanál, kde si mohou vyčistit tu chemickou toaletu, takové to základní zázemí na vydlážděné ploše na parkovišti. A tady teď momentálně jsem napočítal 14 obytných aut nebo karavanů. Ale jak už jsem řekl, těch míst tady pro karavany je vyhrazeno 5, to znamená, že samozřejmě stojí i na dalších parkovacích místech, ale ta jsou primárně určena nebo byla zamýšlena proto, aby tady mohli zaparkovat návštěvníci toho sportovního areálu. Takže to právě byl i takový důvod a impuls pro to, aby město nějak zareagovalo a ty možnosti pro majitele karavanů a obytných aut rozšířilo.
0: Lukáši, má centrální plzeňský obvod tabulku, kolik karavanů nebo obytných aut během léta do Škoda Landu přijelo?
1: Ano, když jsem to číslo poprvé slyšel, tak mě to dost překvapilo a dokonce jsem volal na centrální obvod, jestli to není nějaká chyba, nebo jak si to mám vysvětlit, ten počet mi přišel obrovský, ale dozvěděli jsme se, že v těch jarních měsících, v květnu, v červnu, tak do Škoda Landu přijíždělo nějakých 300-400 karavanů nebo obytných aut za měsíc a během těch prázdninových měsíců, tedy teď v červenci a v srpnu, tak dokonce každý měsíc sem dorazí až 600 těchhletěch vozů. Takže to je obrovský počet. Když to lehce jenom zprůměrujeme, tak to znamená nějakých 20 karavanů každý den. Proto město už reagovalo právě v tom květnu, protože bylo jasné, že pokud to tak bude dál, takže to parkoviště pro ta osobní auta, která sem přijíždějí do toho sportovního areálu, budou mít problém tady možná zaparkovat. A proto obvod otevřel dosud uzavřené, oplocené parkoviště, které bylo dříve součástí zrušeného kempu. To parkoviště je vydlážděné, je tady vlastně v tom areálu jenom kousek vzadu a jsou tam i stromy, takže to je místo, kam dneska můžou pohodlně řidiči karavanu nebo obytných aut dojet. Pravda, není tam žádné zázemí, je to v podstatě jenom vydlážděná plocha s možností ukrýt se trochu ve stínu těch vzrostlých stromů tam, ale karavanisté a majitelé obytňáků, tak to velmi kvitují, protože teď jsem se tam byl podívat a je tam teď zaparkováno skoro 30 těchhletěch vozů. Takže když to sečtu, tak teď je tady ve Škoda Landu přes 40 karavanů nebo obytných aut na dvou místech.
0: Zmínil jsi infrastrukturu. Má radnice centrální obvodu plán, jak vyhovět těm stovkám zájemců a uspokojit i tu potřebu s těma výlevkama a doplnit si vodu?
1: Ano, plán je takový, že právě to zadní parkoviště, které dneska je bez toho servisu, že v příštím roce už by mělo mít alespoň takový ten základní servis, aby se tam mohli lidé osprchovat, aby tam mohli udělat takový ten základní, tu základní hygienu, kterou potřebujou, aby tam byly toalety. To bude stát podle odhadu 8 milionů korun s tím, že se tam musí samozřejmě přivést ty potřebné sítě a tak dále. Takže tento prostor a tento plac, velký štelplac, by se do příštího roku snad měl dočkat nějakého základního zázemí. Když jsem se podíval, jaké jsou tu poznávací značky, to hodně mě zajímalo, kdo sem vlastně jezdí a jak si to ti majitelé těch vozů vlastně říkají, jak se to dozvídají, tak jsou tady samozřejmě české poznávací značky, ale je tady hodně německých poznávacích značek. Jsou tady třeba i Slovinci, včera jsem tady potkal i Francouze, Holanďany, takže opravdu asi celá Evropa už ví, že tady ve Škodalandu je místo, kde můžou zatím bezplatně, i když obvod zvažuje, že pokud bude ten zájem obrovský, že bude to muset regulovat i třeba nějakým poplatkem za to, že tady ta auta stojí, ale zatím je to všechno bezplatné, což také včera, když jsem se tu byl podívat, tak ti majitelé těch vozů velmi oceňovali, že můžou zadarmo přijet sem se svým karavanem, obytňákem, zaparkují tu na 2-3 dny na svých cestách, projdou si Plzeň, dojdou si na pivo, projedou se tady na kole, zasportují si tady, odpočnou si, udělají ten základní servis, vyčistí si toaletu a pak jedou třeba zase někam
0: dál. To byl Lukáš Milota ze Štelplacu ve sportovním areálu Škodolen v Plzni. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: vyrazte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
1: Zažijete den plný tradic. Dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
0: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
1: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
0: Více na plzeňský-kraj.cz.
2: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: 4 rodinné domy hořily v noci ve Zvěrově na severním Plzeňsku. Požár v řadové zástavbě vypukl před 2 hodinou raní v půdním prostoru jednoho z objektů a pravděpodobně kvůli chybějícím protipožárním příčkám se rychle rozšířil na sousední domy, uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. V Plzni v Cukrovarské ulici bude dnes zahájena stavba nízkoprahového denního centra pro ženy a zázemí pro sociální služby diecézní Charity Plzeň. V Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku vzniknou nové nízkonákladové byty pro seniory. Vedení obce připravilo projekt na celkovou přestavbu chátrající budovy nevyužívané školy. Uvedl nezávislý místostarosta Nových Mitrovic Martin Řehoř s tím, že v objektu by mělo být 11 malometrážních bytů. Náklady na stavbu jsou okolo 20 milionů korun. Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Nová doména má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Na turnaji 5 zemí hokejistů do 20 let ve finském Espoo dnes budou hrát čeští hokejisté proti Finsku. Začátek duelu je ve 14 hodin. A ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Bezvěrově na severním Plzeňsku probíhají odklízecí práce po požáru domu. Komunikace je neprůjezdná, směrem z Plzně je odklon v Bezvěrově, směrem z Karlových Varů je nutné sjíždět už v Toužimi. Objízdná trasa Úněšov, Nečtiny, Štědrá, Toužim je vhodná i pro nákladní automobily. Na silnici 22 u obce Mochtín na Klatovsku bouralo osobní auto s nákladním a ve Stodě na jižním Plzeňsku na silnici 26 bourala 3 osobní auta. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jiří Trnka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tak voda dostoupila až do výše metra půl. No? Ale jinak všem sleštám se tam líbilo. A tam jsme dělali mejdany a jednou jsme se tam zrubali jak carští oficíři a Melda, který vždycky se tak choval tak jako s nadhledem, jo? On je takovej klidnej typ, to byste nevěřili, čeho on je, ale jinak schopnej. Tak najednou mu začali tak jako podezřele svítit v oči a říkal, já stavím vilu, pojedem se tam podívat, to bylo ve 3 ráno. A my jeli přes Prahu, to se ještě jezdilo Nerudovkou, nikde ani policaj, to jsme měli kliku, a dojeli jsme na takový staveniště řadových domečků, jo, aby jako, tak z vily byl řadový domeček, ale hezký. A teď on nám ukázal, tady bylo schody, tady bylo kuchyň, tady tohle. A když jsme tam hodinu hlomozili, dupali to, víte, vožrali, přišel takovej nenápadný chlap, posvítil na nás baterkou a říká, pánové, klid, to já jenom takhle, víte, já jsem tady hlídač, jestli tomu dobře rozumím, jestli potřebujete nějaký cement nebo cihly, tak já mám od toho klíče, já vám to... A to jste měli vidět, Melda, ten zoptěl, jo, to říká, ten dobytek, za moje peníze to tady má hlídat a on... A druhý den už tam hlídač nebyl.
1: Ano.
2: Český rozhlas Plzeň.
3: Za 5 minut 3/4 na 9 a už za malou chvíli budeme telefonovat opět do Českého hydrometeorologického ústavu. Zeptáme se na počasí, jak na to dnešní, tak se podíváme i na počasí, který nás čeká zítra, tedy ve čtvrtek. Rádio.

0: Nový plynovod, vodovod, most a také kompletní povrch vozovky. To vše je součástí rekonstrukce v Hořehledech u Spálného Poříčí. Podrobnosti ještě do 9.
1: Počasí.
0: Marta Suchá aktuálně na telefonu, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Ono to ráno mně přijde, že je pěkné. Sice nemáme sluníčko, ale teploty 18, 16, 12. Za mě příjemné, jak to vidíte vy?
2: Tak teploty se pohybují většinou v rozmezí mezi 14 a 17 stupni Celsia v těchto chvílích. Jinak oblačnost ráno přechodně ubyla, teď je polojasno na východě kraje a od západu zase oblačnost přibývá, více je teda momentálně na Tachovsku a do Mažlicku.
0: Ono ten dnešní den je asi z toho vašeho hlediska takový horší na tu předpověď, protože bude sluníčko, nebude sluníčko, bude zataženo, nebude zataženo, bude pršet, nebude někde bouřka, jak to bude během toho dne?
2: Tak oblačnosti je málo jen přechodně teď ráno, jinak během dne bude převážně oblačno až skoro zataženo, bude tedy zvětšená oblačnost. Srážky se v předpovědi vyskytují, mohou se vyskytnout jen ojediněle, ale a může se jednat o přehánku, slabý občasný déšť, nebo nemůžeme vyloučit ani bouřku v průběhu toho dnešního dne. Ta pravděpodobnost jejich výskytu je ale jen malá. Spíše se vyskytnou, pokud se vyskytnou na horách než v nižších polohách, takže na většině území dnes srážky nebudou vůbec. K večeru pak bude opět částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách budou mezi 18 a 21 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, večer pak z východních směrů, ale i večer bude vítr jen slabý.
0: Marto, my jsme v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň zvyklí v tento čas, že se dozvíme, jaké počasí nás čeká následující den.
2: Tak zítra to bude slunečné a teplé počasí. V noci už bude převažovat polojasno, k ránu se mohou v údolích vytvořit lokálně mlhy. Během dne bude slunečno, až k večeru pak začne přibývat od západu oblačnost. Nejnižší noční teploty budou trošku nižší než dnes, při té zmenšené oblačnosti klesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích můžeme naměřit až 9 stupňů Celsia. Denní maxima budou mít ale letní hodnoty, budou mezi 26 a 29 stupni. Vítr bude v noci slabý proměnlivý, během dne povane převážně z východních směrů a bude slabý, odpoledne pak přechodně až mírný o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik informace o počasí a Marta Suchá, děkujeme za ně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

0: Ohřehledy u spalného Poříčí na jižním Plzeňsku čekají dopravní komplikace. Jaké jsou důvody, to nám už řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Během září plánujeme zahájení kompletní rekonstrukce průtahů vesnicí Ohřehledy, které jsou součástí spáleného Poříčí na silnici první třídy číslo 19. V rámci této akce za 130 milionů korun opravíme kryt vozovky, odvodnění, vodovod, plynovod i most přes potok Bradava. Rozsahem tak půjde o velkou stavbu, na níž budou práce pokračovat i v příštím roce.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Kdo fandí divadlu, bude mít v Plzni od 9. září na pár dní o zábavu postaráno. 34. ročník Mezinárodního filmového festivalu Divadlo je na spadnutí a dneska dopoledne nás na něj přijde pozvat Michal Zahálka. Po 10. hodině se od něj mimo jiné dozvíme, co bude na letošním festivalu rozhodně stát za vidění. Já jsem Jiří Trnka, přeji vám krásné dopoledne a to dnešní dopoledne bude s Ladimírem Šťovíčkem. Tak naslyšenou.

0: Věděli jste, že obec Stěně na Rokycansku navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk? Bylo to 27. května 1930 při příležitosti jeho návštěvy brdské střelnice. Pana prezidenta přivítala žačka první třídy Blanka Janovská a za hochy žák druhé třídy Antonín Jícha. Masaryk potom pokračoval dál do Kopanin. Na památku této události je zápis v obecní kronice s prezidentovým podpisem.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51 D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Kvůli klesající hladině nádrže Hracholusky na Plzeňsku dnes předčasně ukončuje provoz výletní parník. Do plzeňské zoo přibyl nový druh klokana. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 24 stupňů. Pěkné středeční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na hladinu přehrady Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezóna tak končí o dva měsíce dříve, než byl původní plán. Rozhodl o tom provozovatel lodi, kterým je Jihočeská plavební společnost. Důvodem je setrvale klesající hladina přehrady, která se vinou sucha denně sníží o 5 cm. I když provozovatel už před několika týdny prodloužil nástupní lávku k parníku o 8 metrů, ocitla se loď znovu na Mělčině. Provozovatel se proto rozhodl plavby ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh. Plzeňská zoo má nově 3 klokany horské. 2 samice přicestovaly ze zoo v Jihlavě a u jedné z nich našli plzeňští pracovníci mládě ve vaku, říká mluvčí zahrady Martin Vobruba.
3: Tento druh najdou návštěvníci ve společném výběhu s klokanem Parma proti venkovní expozici šimpanzů učenlivých. Tento druh je teda zajímavý tím, že samec a samice mají trochu jinou barvu. Samce plánujeme dovést blízké budoucnosti a ti jsou vlastně stejně tvarovaní, ale jsou tmavší.
1: Zvěrolékaři zapsali k 19. srpnu do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují, pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
4: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psí chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík s Karolínou Muchovou jsou v semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále zdolali v New Yorku domácí dvojici Paul Navarová 2-0 na sety. Vypadl naopak českobritský pár Kateřina Siniaková a Henry Petten. Dvojice složená z nejlepších deblových hráčů planety podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému duu Monfils Svitolinová v závěrečném super tiebreaku.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka, k večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 22 mezi obcemi Kocourov a Bystré na Klatovsku havarovalo osobní auto s nákladním. Ve Stodě na jižním Plzeňsku na silnici 26 od Chotěšova bourala 3 osobní auta. Bezvěrově na severním Plzeňsku probíhají odklízecí práce po požáru domu, komunikace je neprůjezdná. A na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte s 3-kilometrovou kolonou. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik další dnešní zprávy a za chvilku otevíráme další téma. Stravování a výživa ovlivňují nejen náš fyzický, ale také psychický stav, zdůrazňuje nutriční terapeut Aleš Beránek. Také proto do své praxe začlenil i východní diagnostické a léčebné postupy.
6: Obecně trávicí trakt je nadmíru psychosomatická záležitost a už jenom to, když budeme hladoví, tak každý z nás se cítí nějak jinak. Někdo bude nervózní, někdo bude spokojený, když má prázdný žaludek a hodně se tam prolínají hormony typu dopamin, serotonin.
5: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc. Teď je tady Jiří Korn a předpokládám, že ani králek nějaké louže netěší letošní sucho. Za chvilku od nás i Brontosauři.
0: Dobré dopoledne a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je rádio vašeho kraje, na hodinách máme 9 minut po 9. hodině. Aleš Beránek z Plzně pracuje jako nutriční terapeut přibližně 15 let. K západnímu přístupu postupně přidal východní medicínu i další metody. Klienty vede k převzetí zodpovědnosti za jejich zdravotní stav. K odhalení příčiny tohoto stavu mu slouží východní postupy, západní léčba podle něj řeší především důsledky. A čeho si na alternativních metodách cení nejvíc?
1: Určitě je to ten přesah. Všechny tyhle ty alternativní v uvozovkách metody mají přesah i do psychiky, do fyzioterapie, reflexní terapie, akupunktury a kombinuje se to tam. Je to vlastně hledání souvislostí a nezaměřuje se to jako na jednu věc. V tomhle tom je určitě ta výhoda.
2: Takže je to celostní přístup vlastně k člověku.
1: Přesně tak, celostní integrovaný přístup, takhle se to dá nazvat.
2: Už nějakou dobu takto pracujete s tím propojením východ-západ, případně další směry. Už můžete zhodnotit, jaké výsledky to přináší?
1: Přináší to výsledky a ta klientela, která chce na sobě pracovat, vás navštěvuje. Jsou to lidi, kteří se zajímají o to jádro toho problému, ten vznik toho problému a jsou ochotní naslouchat.
2: Říká plzeňský nutriční terapeut Aleš Beránek. Když se zaměříme konkrétně na psychiku, co všechno v našem stravování a ve výživě na ní působí?
1: Výživa je v tomto úplně mocná čarodějka. Obecně trávicí trakt je nadmíru psychosomatická záležitost a už jenom to, když budeme hladoví, tak každý z nás se cítí nějak jinak.

0: Někdo bude nervózní, někdo bude spokojený, když má prázdný žaludek, a hodně se tam prolínají hormony typu dopamin, serotonin. To znamená, jsou tam látky, které souběžně běží s tím jídlem a upravují nám tu psychickou rovinu. Také tam hraje další rovina, a to je, že člověk může to jídlo vnímat na základě odměny, může tam vnímat to jídlo na základě i nějakých stresových záležitostí, takže jsou lidi, kteří při stresu jí, jsou lidi, kteří při stresu naopak nejí, a tohle všechno to ovlivňuje.
1: Z toho vyplývá, že vy potom musíte volit individuální přístup ke každému tomu klientovi.
0: Určitě, ale spíš mu předáváte ty nástroje, aby on si to sám vypozoroval, protože ono je extrémně jako důležitý vnímat tu citlivost, začít mít tu citlivost na to, jak vlastně mě ovládá to jídlo, ale i opačně, jak můžu ovládat já to stravování v tom celku, protože jsou tam jako momenty, kdy si vůbec neuvědomujeme, že to jídlo jede v nějaký setrvačnosti a my na základě toho vlastně jednáme. A tohle si myslím, že je jako zásadní předat těm lidem.
1: A je nějaká tutovka, která nám zaručeně pozvedne náladu?
0: Tutovky úplně nejsou, ale šel bych cestou vařených, pomalých, táhlých jídel. Můžou to být polévky, můžou to být vývary. Nacházíme se před začátkem podzimu, takže tam bych opravdu volil ty teplé věci, po kterých nám je dobře, žádné těžké věci. Ono to zní skoro až obecné fráze, ale oni tyhle ty vařený, dlouhovařený věci nám podpoří to trávení a zároveň nás nezatíží. A všichni jsme dneska přetížení, to znamená, že ty energie nemáme na rozdávání, a čím těžší a složitější jídlo si dáme do toho pokrmu, tak tím více energie tělo spotřebovává na to trávení. Takže bych šel tou cestou těch jednodušších jídel, ale zároveň hezky provařených, dlouhých. Za mě ani svíčková na smetaně a s knedlíky není špatné jídlo.
1: Ve výživě by prostě neměla platit žádná dogmata. Rizikové jsou extrémy, přičemž celostní přístup je komplexní a zároveň by měl zůstávat individuální. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: No a za chviličku už vás pobaví Jiří Suchý a Josef Dvořák. Na hodinách máme 9 hodin a 13 minut. Hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Odlily se krví oči po valené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty po lednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
2: Teď jsem dítě.
1: Co je?
2: Dej sem dítě.
1: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
3: Ale já chci dítě.
1: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama vystřelit moc ale v bytě.
3: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
1: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co sliboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, tak kdyby nezvyšilovat,
3: ne. Pohovořit. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
2: dej sem dítě.
1: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
3: Ne, to opona se zatávat nemusí.
1: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
2: Já jsem sem lezla vůbec.
1: Ne.
3: Polednice.
1: Příště i křesní, jo? Věk.
3: FL.
1: Co?
3: No, chtěl jste křesní.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jsme rádiem vašeho kraje a moc dobře víme, kde v regionu zahnat nudu.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na večerní film můžete vyrazit do plzeňského Prazdroje. Ve 20 hodin a 30 minut tam začíná projekce filmu Bardotky. Promítání pod širým nebem je součástí letního filmového programu v areálu plzeňského pivovaru. Národopisné muzeum Plzeňska připravilo novinku, cyklus přednášek nazvaný Podvečerní besedy. Od 17 hodin se uskuteční v přednáškovém sále muzea na náměstí Republiky v Plzni přednáška Jiřího Orny s názvem Ladislav Lábek archeologem. Na zámku s Vladimírem Polívkou. To je večer plný inteligentního humoru, nadhledu a upřímného vyprávění o tom, jaké to je kráčet vlastní cestou v záři reflektorů. Vladimír Polívka nabídne příběhy z natáčení, divadelní šatny i střípky ze soukromí. Akce začíná v 19 hodin na zámku Kozel. Pivovarský dvůr Purkmistr v Plzni Černicích zve na koncert kapely Na půl páky. Koncert je uváděn v rámci akce Kulturní středy v Purkmistru a začíná na nádvoří v 19 hodin. Do Horažďovic se můžete vypravit na klasickou divadelní komedii. Na nádvoří zámku začne ve 20 hodin a 30 minut představení Lakomec v podání Teátru Horažďovice. Moliérova známá hra o chorobné lakotě se odehraje pod širým nebem. Stará řemesla představí na kurzu pro veřejnost od 13 do 18 hodin šikovní řezbáři a dráteníci v Ostrovské městské knihovně. No a malířka Ivana Lomová představuje v karlovarské Becherově vile soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. A v Karlových Varech zůstaneme i za chvilku, povíme vám, že v tamnějších lázeňských lesích nově návštěvníky počítají speciální sčítače a dokážou rozlišit, jestli lidé místem procházejí pěšky nebo projíždějí na kole. Městské lesy chtějí data využít i k omezení dopadů nadměrné návštěvnosti. Tak si počkejte na veškeré podrobnosti. Je 9:30.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary nově sledují návštěvnost na 5 frekventovaných místech. Umístili tam sčítače, které zaznamenávají pěší i cyklisty a taky směr jejich pohybu. Data například ukážou, jak se návštěvnost mění podle počasí, ročního období nebo dnů v týdnu.
1: Nejčastěji sem chodíme na oboru daňků.
2: Paní Nikola z Karlových Varů tlačí kočárek po asfaltové stezce k oboře Linhardt.
1: Malý je jako šťastný, že vidí zvířata, líbí se mu tady.
2: A máte i další místa oblíbená?
1: Chodíme i na prasátka, ale tam je to takový, že hodněkrát jsme tam neviděli prasátka a jsou tam schody.
2: Jako cíl výletu s dětmi si vybral oboru i Daniel z Prahy.
3: No, jdeme se podívat na zvířátka, je tady nějaká stezka, kde mají být obrázky těch zvířátek, to se těm dětem vždycky líbí. Mělo by to být tak akorát dlouhý, že to ujdeme, na cedulích říkali 2,5 kilometru, tak myslím, že když to doplníme nějakýma hrama, nějakýma výlama, tak to ten náš mladý se vydrží.
2: U cesty k oboře Linhardt stojí nenápadný dřevěný sloupek. Teď u něj stojíme s mluvčím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Danielem Kubelkou.
4: Tak v tom dřevěném sloupku se nachází tepelné čidlo, které vlastně snímá pohyb pěších návštěvníků. To čidlo některak nikoho nefotí, nenatáčí video, jenom to snímá pohyb těch lidí, kteří tady kolem něj projdou.
2: Takže když teď projdeme okolo, tak vám naskočí v aplikaci další návštěvník.
4: Za nějakou chvíličku uvidíme buď v počítači, anebo i v telefonu, že se nám navýšil počet návštěvníků, který tu dnes prošli.
2: Čítače byly nainstalované už na jaře. Co vám ty data řekly?
4: Nejnavštěvovanější místa jsou právě tady na svatém Linhardtu, pak třeba na rozhodně Diana, případně na Jelením skoku.
2: Projekt vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a navazuje na mezinárodní projekt o udržitelném turismu. Pokračuje Petra Palátová z České zemědělské univerzity.
5: Ty údaje z těch čítačů potom ještě doplníme šetřeními, abychom vyhodnotili motivaci k návštěvnosti lesa ze strany těch návštěvníků. My chceme provést nějaké meziroční srovnání, to znamená, my tam chceme mít ten monitoring po celou dobu trvání toho projektu, abychom byli schopni vlastně ty údaje přiřadit i s ohledem třeba na to počasí, i s ohledem na konání těch akcí. A to je potom důležité pro management Lázeňských lesů z hlediska třeba plánování těch akcí a zajištění ať už infrastruktury nebo těch potřeb těch návštěvníků.
2: Společný projekt České zemědělské univerzity a Lázeňských lesů a parků potrvá do podzimu roku 2028. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je to ale zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to je jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v první místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, jestli nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho. Ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž. No a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci. Připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku. A už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky. Tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí. Být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete jako
1: ne, nebyl typ. Jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Šternberkové.
0: Šternberkové. Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má... Špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl ano. Mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyšle do Číny na soutěž odborných dovedností 80 studentů a učňů. Město Touškov na severním Plzeňsku získalo do svého majetku barokní kostel svatého Jana Křtitele. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo. Ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 24 stupňů. Hezké středeční dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeňský kraj vyšle v září do Číny 80 studentů svých středních škol, učilišť a gymnázií. V Šanghaji se 22. až 27. září zúčastní světové soutěže odborných dovedností World Skills. Motivované a jazykově vybavené děti, které vybírají sami školy, bude region vysílat do světa na zkušenou každý rok. V rozpočtu na to vyčleňuje 8 až 10 milionů korun do roku 2029, uvedl náměstek hejtmana Vladimír Kroc z Hnutí ANO. Město Touškov na severním Plzeňsku převzalo od církve do svého vlastnictví kostel svatého Jana Křtitele. Katastrální úřad stvrdil bezúplatný převod kostela. Pokračuje nezávislá starostka Kateřina Duchková.
2: Společně s ním jsme získali i okolní prostor, zejména pak revitalizovanou meditační zahradu. Máme tu velkou výhodu, že přebíráme kostel v dobrém technickém stavu. Město se navíc i historicky podílelo finančně na jeho opravách, zejména pak při velké rekonstrukci v roce 1997.
0: Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
3: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Sport. V italském Val di Sole začíná mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzni v Rajzově ulici dejte pozor na nehodu osobního auta s chodcem. Ve Stodě na jižním Plzeňsku na silnici 26 od Chotěšova probíhá vyšetřování nehody 3 osobních aut. Projíždějte tam opatrně a na dálnici D5 před Prahou se od 4. kilometru tvoří kolona. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné dopoledne, jsme rádi, že jste s námi, fandíte divadlu, pak jste tady správně. Zanedlouho, konkrétně 9. září, v Plzni začne Mezinárodní festival divadlo. Nabídne činohru, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo. Na programu budou mimořádné a pozoruhodné zahraniční inscenace a taky výběr z toho nejlepšího z české scény za uplynulou sezónu. Na letošní přehlídku nás už za chviličku přijde pozvat jeden z dramaturgů této přehlídky, Michal Zahálka. No a jestli si právě teď skoro 5 minut po 10. hodině můžete dopřát do Zahálku. Moc vám to přejeme. Hezký poslech.
1: Dobré dopoledne a Vladimír Šťovík.

ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Kdo fandí divadlu, bude mít v Plzni od 9. září na pár dní o zábavu postaráno. 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo je na spadnutí. Právě teď nás na něj pozve jeden z dramaturgů této přehlídky, překladatel a teatrolog Michal Zahálka, kterého u nás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Než se dostaneme k tomu, co bude na letošním festivalu rozhodně stát za vidění, tak bych měl říct, že naproti mě taky usedl muž, který má každý rok druhou půlku léta spojenou s titulky pro tuto přehlídku. Tak se ptám, jak je tomu letos a jak moc velká fuška to vlastně?
1: Letos máme dvě francouzské inscenace. Já jsem překladatel z francouzštiny a z angličtiny, takže o obě ty francouzské inscenace se z hlediska titulků starám. A je to fuška taková, ale která mě baví. Nenapadá mě k tomu teď žádná veselá historka, jenom aby si prostě posluchači dovedli představit, tak znamená to, že se přeloží to, co se v té inscenaci říká, trochu se to zkrátí, aby to člověk stihl učíst, podobně jako to znáte z filmových titulků, ale zatímco u těch filmových titulků si to můžete natajmovat podle těch časových kódů a prostě se spustí film a rovnou se spustí ty titulky, tak u těch francouzských inscenací ještě někdo, a v tomhle případě minimálně v jednom případě to budu taky já, sedí a cvaká mezerník, aby se promítalo to, co se má v tu chvíli promítat. Ale to je taková drobnost v rámci festivalu, ale samozřejmě člověka to zabaví.
0: Stává se, že se někdy ukliknete a pak o to déle později čekáte, než to spustíte znova?
1: Jo, když je to dlouhá inscenace a člověk nemá úplně čas si odpočinout, ale jako pekelně se soustředíte a snažíte se, aby se vám to nestávalo. Většinou tak jako člověk, když udělá 3-4 chyby za to představení, tak to ještě docela jde.
0: Při tom překladu dostáváte se do nějakých lapálí nebo ne?
1: Já bych tomu neříkal lapálie, říkáme tomu třeba překladatelské oříšky. Jasně, někdy člověk musí různé věci vyřešit tak, aby byly, hlavně aby byly rychle přečtitelné. Já si pamatuju, že loni u inscenace Vzdálenost od Tiaga Rodriguese, kterou jsem taky překládal z francouzštiny, tak tam se hodně mluvil o olivovém oleji, což ve francouzštině má dvě slabiky, nebo tři slabiky, huile d'olive. Olivový olej v češtině je strašně dlouhé, tak já jsem to překřtil na oliváč, což sice není kdo ví, jak hezké slovo, ale dá se rychle přečíst. A někdo v recenzi si stěžoval, že to je takové hnusné slovo a proč se tam o něm pořád mluví.
0: Mně napadlo, jestli vám třeba autoři nechystají nějaké nonsensy, se kterými byste si nevěděl rady.
1: Jo, často se dějí slovní hříčky a různé takové další veselosti.
0: Vzpomenete na nějakou, máte ji v hlavě?
1: Teďka v hlavě žádnou nemám, ale já je mám rád i v češtině, takže si s nimi rád hraju.
0: Musím říct, že když se řekne Mezinárodní festival divadlo, tak mě se například vybaví Macbeth, se kterým v Plzni ještě na Světovaru, kdy si hostoval britský soubor Out of Joint. Včera jsem tak dlouho googlil, až jsem zjistil, že to bylo už v roce 2005. A mě tehdy fascinovalo, jak nápaditě dokázali herci pracovat s prostorem, vtahovali děje do děje diváky, kteří s nimi se přesouvali z místa na místo. Všechno bylo hodně nablízko, plné emocí, interaktivní, prostě skvostný zážitek. A bylo to pro mě tehdy výjimečné i tím, že něco podobného jsem do té doby v tuzemských podmínkách ještě neviděl. Tak mě zajímá, za těch plus minus 20 let, jak moc se změnil způsob, jak se divadlo dělá? Přibyly nějaké nové formy, možnosti?
1: Divadlo se neustále proměňuje a divadlo je strašně pestré. My máme rádi divadlo v té právě jeho pestrosti a snažíme se takové divadlo i představovat právě divačkám a divákům v Plzni. A samozřejmě za tu dobu se mnohokrát stalo, že se člověk potkal s nějakým třeba netradičně řešeným prostorem. Vzpomínám si na jednu polskou inscenaci Tajný život Friedmanů, ve které jsme takhle pochodovali zákulisím velkého divadla a tak různě byly různé veselosti. A zároveň se taky objevují třeba nové technologie. Myslím, že spousta věcí, které třeba poprvé v Čechách byly k vidění právě v těch zahraničních inscenacích na plzeňském festivalu, tak se potom do českého divadla taky do praxe dostaly.
0: Právě si říkám, že dneska už je i u nás možné zažívat, že člověk během představení prochází různými prostory. A co se týče těch technologií, leckdy k tomu ani nepotřebuje herce. Stačí sluchátka na uši, je to tak.
1: I to se stává. Samozřejmě, i takovou inscenaci švýcarskou jsme tady měli a je to. Divadelní reformátoři už na začátku 20. století snili o tom, že by se zbavili herců. Ale my máme rádi i herce.
0: Mimochodem, vy sám máte v hlavě i po letech nějaké představení, které vás doslova posadilo na zem. Předpokládám, že čím víc toho člověk vidí, tím míň už ho toho překvapí.
1: Teď jste mě zaskočil. Je toho spousta. Já mám velkou radost ze spousty těch inscenací, které se nám povedlo přivést. Já už to mám trochu spojené i s tím, jak člověk vidí do toho provozu a třeba se potkává i s lidmi. Nikdy nezapomenu na pracovní setkání s Robertem Pážem, který tady před pár lety hrál svou nádhernou inscenaci 887, kterou hrál sám, a byl to velký profesionál, se kterým bylo bezvadné se potkat. Ohromný, myslím, životní zážitek byla spolupráce s Comédie Française, kterou jsme měli před 2 lety. To je prostě víc už toho, myslím, v téhle branži ani dosáhnout nejde. Ale můj takový, kdybych měl vytáhnout jednu inscenaci, na kterou já jsem hrdý, že jsme ji tady měli, tak to byl třeba Nepřítel lidu Ibsenův v režii Tomase Ostermajera z berlínské Schaubühne. Ale těch zážitků jsem měl opravdu velkou spoustu.
0: Čím bylo tak výjimečné to představení?
1: To je, pokud jste to někdo viděli, tak si možná vzpomenete, že to je inscenace, ve které je to chytře přečtený, moderně vyložený Ibsenův Nepřítel lidu, což je taková hra o demokracii a o nebezpečí populismu, ale taky o nebezpečí občanského aktivismu. A ta inscenace vrcholí velkou debatou, která už je u Ibsena napsaná, ale tady v té inscenaci Ostermajerově se do té debaty vysloveně zapojují přímo diváci, takže na jeviště naběhne kromě herců i tlumočník a začíná se rozebíhat velká debata. Myslím, že to je jako vždycky zážitek.
0: No a když se dostanu na opačnou stranu té škály, už jste někdy z divadla z představení utekl, nebo vám to profesní čest nedovolí?
1: Jako jestli myslíte na tom našem festivalu, tak obecně za to. O pauze občas člověk odejde, nikoli s radostí, ale když to je třeba nějaký festival, kde má vidět 6 věcí za den, tak to někdy ta hygiena prostě si vyžaduje, ale snažím se dokoukávat.
0: Mě spíš zajímalo, jestli je něco, co na tom jevišti už nedáváte, že by to i na vás bylo třeba příliš alternativní a podobně.
1: Já jsem docela všežravá osoba. Jsou třeba nějaká témata, která jsou pro mě citlivá, ale dopředu si člověk zjistí, o čem to je, třeba se rozhodne na něco i nejít, ale ani si nic takového nevybavím.
0: Naším hostem je Michal Zahálka, jeden z dramaturgů Mezinárodního festivalu divadla.

0: 10 hodin 21 minut, tady je rádio vašeho kraje, jehož hostem je Michal Zahálka, jeden z dramaturgů Mezinárodního festivalu divadlo, který v Plzni začne 9. září, to znamená už za pár dní. Kolik toho za rok v divadle vidíte?
1: Byly i roky, kdy jsem si vedl statistiku, teď už to nedělám, protože jsem na to trochu flink, ale bude to mezi 200 a 300 kousky.
0: Nejde vám už z toho hlava kolem?
1: Kdyby mi z toho šla hlava kolem, tak to přestanu dělat a dodělat něco jiného. Pořád mě to baví, pořád to dělám rád.
0: No a když vidíte, tak tu otázku trošku přeformuluju. Kolik z toho za vidění stojí?
1: Aha, ale všechno, samozřejmě všechno, protože i když se člověku něco třeba v uvozovkách nelíbí, nebo mu to není úplně po chuti, tak pořád ještě to je něco, s čím se může třeba nějak utkat analyticky, nebo popřemýšlet si o světě, co mi na tom vadí, co mě na tom neoslovuje. Je to, myslím, poučný nejenom pro člověka, který se divadlem nějakým způsobem prakticky zabývá, což je teda můj případ, ale i pro diváka. Myslím, že i když vidíte třeba film, který vás úplně nebaví, tak pořád ještě vám může dát nějaké podněty k přemýšlení.
0: Předpokládám, že i k tomu je Mezinárodní festival divadlo, k těm debatám.
1: No, k debatám úplně 100%, ano. Doufám, že je nad smysluplným divadlem.
0: Podle jakého klíče vybíráte ta představení? Když mají to něco mimořádného a pozoruhodného, tak předpokládám, že hlavním kritériem je kvalita toho díla.
1: No, tak snažíme se o to. Máme nějaké třeba světové festivaly, které sledujeme, máme divadla, máme konkrétní tvůrce, které bychom hodně chtěli plzeňskému, potažmo českému publiku představit, tak nějakým způsobem takhle uvažujeme. A potom jako dílem prostě, ano, vozíme si sem inscenace, které se nám líbí, je to úplně takhle jednoduché, ale samozřejmě zatím je velká spousta produkční práce, musí se nějak sjednotit finanční náročnost, ale hlavně technická náročnost. Musí se to dát včas postavit, včas zbourat. My jsme taková ta přehlídka toho typu. Já tomu říkám, že to je takové pošahané sudoku, že se to musí prostě všechno vejít do té tabulky a během v podstatě ten hlavní festival trvá od středy, ten hlavní program trvá od středy do neděle. A za tu dobu, aby se tam všechno vešlo a aby lidi ideálně běhali z divadla do divadla, což se nám daří, tak to je pro kolegy z produkce velká nálož práce.
0: Nechcete změnit slogan s fandíme divadlu na pošahané sudoku, to nezní špatně.
1: Já to navrhnu.
0: Jedním z cílů festivalu je, a to cituji, konfrontovat českou profesionální divadelní tvorbu se špičkovými inscenacemi zahraničními, především evropskými, se zvláštním důrazem na prostor Vyšehradský. Tak jak si stojíme?
1: Já myslím, že české divadlo pořád ještě se trochu, myslím, stydí dostávat do světa v tom smyslu, že třeba jiné kultury, jako je třeba ta polská, která nám v tomhle ohledu může být docela vzorem z toho našeho prostoru bývalého východního bloku, tak hodně se snaží prostě propagovat, prosazovat a opravdu ta velká polská jména, která mají ale taky, jako myslím, nesrovnatelně větší tvůrčí a finanční svobodu v tom polském divadelním systému, tak opravdu objíždějí všechny ty světové festivaly měrou vrchovat. České divadlo na to taky má, to bych jako chtěl říct v první řadě. Opravdu si myslím, že máme v každém ročníku jako pár inscenací českých, které si myslím, že by opravdu měly jezdit po těch evropských přehlídkách, taky se to daří, ne, že ne, divadlo na Zábradlí docela jezdí, Dejvické divadlo je známé a našlo by se jich ještě víc, ale rozhodně si myslím, že v tomhle ohledu je kam stoupat a tomu se snažíme taky napomoct.
0: Která témata řeší současné evropské divadlo? Je tam nějaká jednotící linka?
1: Toho nahrává hodně obecné odpovědi, já nemám rád obecnost, ale zkusím to. Určitě se hodně řeší lidská práva, určitě se hodně řeší ekologie, to je myslím jako teďka úplně největší téma evropského divadelního, nejenom řekněme téma těch inscenací, ale taky téma toho provozu, jak je ještě udržitelné dělat ty festivaly, jak je ještě udržitelné vyrábět ty inscenace, protože divadlo jako z principu úplně ekologická záležitost asi nikdy být nemůže, vždycky to obnáší prostě nějakou budovu, nějakou dekoraci, co se musí vyrábět, co se musí vozit a tak dál, tak to je taky téma současného evropského festivalového provozu, jak tohle třeba trochu omezit. Ale řekl bych, že jo, že ekologie je rozhodně něco, co leží evropským tvůrkyním a tvůrcům na srdci.
0: A předpokládám, že se nevyhnete ani politice.
1: No tak 100%, že ne.
0: Je v programu letošního festivalu divadlo nějaká inscenace, která se věnuje právě ryze politice?
1: No, já myslím, že rozhodně. Tak třeba hnedka ta úplně zahajovací inscenace, což jsou Tkalci, od slavná hra Gerharda Hauptmana z konce 19. století, realistické drama o povstání Tkalců ve Slezských Sových horách, to je kousek od Broumova. Skutečná událost z poloviny 19. století a režisérka Maja Klečevská, polská slavná tvůrkyně, to inscenuje jako velice současné drama o problému sociálně utlačovaných vrstev a o tom, k čemu, k jaké radikalizaci třeba může vést sociální nespravedlnost.
0: Když se v první půlce 90. let uvažovalo o místě pro divadelní festival s mezinárodní účastí, tak padla volba na Plzeň, protože je to město s velkou divadelní tradicí a zároveň dost malé, aby se zde mohlo setkání stát soustředěnějším, než je v možnostech velké Prahy. To jsou slova z programu prvního ročníku. Vy už pro ten festival řadu let děláte, můžete to posoudit, tak jak moc vám přijde dobré, že ten festival se koná právě v Plzni?
1: No, my jsme v Plzni hrozně rádi, to je důležité říct. Já to tady mám moc rád, mám tu i část rodiny, ale to zas tak podstatné není, ale podstatné je opravdu, že ty velké divadelní festivaly nikdy nevznikají v metropolích, že i ten slavný francouzský Avignon, konec konců i ten slavný britský Edinburgh jsou v uvozovkách menší města, která umožňují opravdu nějakou tu koncentraci, nějaké to setkávání. V Praze taky probíhají divadelní festivaly a probíhají tam skvělé festivaly, ale tam se prostě do divadla chodí večer. Nestane se vám pravděpodobně, že by někdo běhal po Praze do divadla od 9, od 11, od 1, od 3 a od 7, jako to umíme tady.
0: Na co si letos zajít v Plzni, zjistíme za chvilku. Naším hostem je Michal Zahálka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9. září letošního roku v Plzni začíná 34. ročník Mezinárodního festivalu divadlo. Jedním z jeho dramaturgů je Michal Zahálka, náš dnešní host. Tak poprosím teď v závěru našeho rozhovoru alespoň o 3 typy z programu.
1: No tak kromě těch tkalců, o kterých už jsme mluvili v předchozím vstupu, já určitě moc zvu vlastně na všechno ze zahraničního programu, na co seženete lístky. Elizabeth Costello je jeden z vrcholů, věřím, že bude jeden z vrcholů tady mojí kariéry u plzeňského festivalu, nádherná polská inscenace režiséra Krzysztofa Verlikowského. Ale zároveň ještě pár lístků zbývá třeba na inscenaci Bez fanfár, což je velké francouzské takové činoherně hudební divadlo s velice zábavným smyslem pro humor, takovým trochu posmutnělým. Je to inscenace, která vypovídá o rozpadu vztahu, o rozpadu, ale taky společnosti, což zní hodně depresivně, ale je to s velkou zábavou, s nádhernou hudbou, s písněmi Roberta Schumana, a tak na to můžu zvát i proto, že teda tam uvidíte moje titulky, o kterých jsme mluvili, ale ne, zvu samozřejmě na všechno. Z českého programu určitě se ještě dostanete třeba na Divokou kachnu v podání činohry Národního divadla Brno v režii Jana Frejče, nádherná taková docela skandální inscenace, která měla premiéru letos v lednu a bude se o ní hodně mluvit. Ještě se o ní bude hodně mluvit, tak věřím, že i v Plzni se o ní bude hodně mluvit a na tu moc zveme.
0: Zaujala mě ta věta, ještě se dostanete. Ono to obvykle chodí tak, že ta představení, o která je enormní zájem, tak ta se vyprodají během prvního dne.
1: Je to přesně tak. No. My se samozřejmě snažíme ty kapacity nafouknout co nejvíc, taky pořád ještě stojí za to zapnout si třeba hlídacího psa v našem prodejním systému nebo vůbec sledovat ten web, protože se stane, že třeba se nám odhlásí nějací akreditovaní novináři nebo zahraniční hosté a uvolní se nějaká místa, ale jako samozřejmě do těch menších sálů nebo na ta hodně žádaná pražská divadla, tak prostě už může být vyprodáno.
0: Nebo čekat, že půlka hlediště onemocní, aniž bychom komukoliv chtěli přát cokoliv špatného.
1: Přesně tak. Každému přeju jen to nejlepší a ať se hlavně dostane na to, co chce. My se snažíme všechny všude dostat.
0: Čím se bude prezentovat ta domácí plzeňská divadelní scéna?
1: Mám velkou radost, že divadlo Josefa Kajetana Tyla zahraje svou Větrnou hůrku v režii Jakuba Šmída. Jakub Šmíd je taky jedno z největších men současné činoherní režie. Tvůrce s velkou vizuální fantazií a tenhle pohled na román Emily Brontëové je, jako řekl bych, mimořádný. A divadlo Alfa zahraje zase jako úplně jinou věc, to je naopak jako drobná věc, ale úplně skvělá. Jmenuje se Transport bod zlomu od slovinského tvůrce Tina Grabnara. Nádherná záležitost o těch ekologických tématech, o kterých jsme už mluvili, o havárii ropné plošiny. Skvělá tíživá věc, doporučuju moc.
0: A když už byla řeč o tom vstupném, na co z toho programu nemusíme schánět vstupenku?
1: Máme i program v ulicích, hnedka první den, což je středa 10. Tak ve středu 10. Vosa Theater zahraje svůj, nebo kolektiv Vosa zahraje svůj první krok, inscenaci, ve které najdete akrobacie a obří svítící navukovací planety. Je to velice působivá podívaná, tak na tu zveme do centra města hnedka ve středu 9. pardon. A potom v pátek 11. se těsně po sobě u branky zahrají dvě inscenace loutkářské pro děti a pro celé ale rodiny. Jedna z nich se jmenuje Bába a holub z produkce pražského studia Damuza a ta druhá je Popelka, skvělá inscenace, která vznikla v československé koprodukci Miza inscena.
0: Předpokládám, že víc informací najdeme na webu nebo využíváte ještě nějaké další kanály.
1: Najdete nás i na sociálních sítích, ale ano, na webu najdete úplně všechno, co potřebujete.
0: Mimochodem sociální sítě. Před 2 lety jste po festivalu na sociální sítě mimo jiné napsal. Díky báječnému týmu za špičkový servis vytrvale žasnu, jak se daří takovouhle organizační krávu provádět s úsměvem a takhle precizně. Tak vám v závěru držím palce, ať to s tou krávou dopadne dobře i letos.
1: Děkujeme moc.
0: A připomeňme, že Mezinárodní festival divadlo v Plzni startuje 9. září. Naším hostem byl Michal Zahálka. Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Škodu 18 milionů korun způsobil noční požár v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Shořely tam 4 domy. Na místě máme reportéra, spojíme se s ním za chvilku. Tak s námi zůstaňte, tady je Rádio vašeho kraje, na hodinách 10 hodin a 37 minut. Právě teď vám zpívá Michal David.

0: Tady je rádio vašeho kraje, ještě půl minuty a bude 10:45. V Bezvěrově na severním Plzeňsku v noci hořely řadové domy. Oheň zasáhl 4 objekty a způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 18 milionů korun. Hasiči evakuovali 7 lidí, 2 lidé utrpěli zranění. Na místě je teď reportér Pavel Hala. Zdravím tě, přeju hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Pavle, jak to teď na místě vypadá?
1: Tak ono ne, že hořeli, ale stále 2 z těch 4 rodinných domů ještě hoří. Já se tady dívám na hasiče, kteří rozebírají 2 krovy, 2 půdy, vyhazují různé materiály, tak jak to na půdách bývá, madrace a tak, a stále jim to prohořívá. Je tady několik desítek hasičů, kteří se od 1 hodiny v noci tady střídají kontinuálně, no a je tady opravdu hodně hasičské techniky, od té nejmodernější vzletl i dron, který nad Bezvěrovem pomohl hasičům lokalizovat ta možná další ohniska, až po tu nejzákladnější techniku. Stále tady vodou prolévají ty půdy a používají samozřejmě i sekyry, pily, rozřezávají ty krovy. Je to...
0: Tak, v tuto chvíli pravděpodobně chyba technického spojení. Omlouvám se, s Pavlem Halou se zkusíme spojit za chviličku.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsme řekli, v Bezverově na severním Plzeňsku v noci hořely řadové domy, oheň zasáhl 4 objekty a způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 18 milionů korun. Od reportéra Pavla Haly jsme před chvilkou slyšeli, že některé objekty ještě dohořívají. Stalo se tak ještě před tím, než nás zradil signál. V tuto chvíli věřím, Pavle, že jsme opět ve spojení. Přeji hezké dopoledne ještě jednou.
1: Hezké dopoledne.
0: Kvůli tomu požáru hasiči uzavřeli silnici první třídy mezi Plzní a Karlovými Vary. Zajímá mě, už je průjezdná?
1: Zdaleka ne a ještě minimálně do 13. hodiny odpolední nebude. Tu silnici zabírá hasičská technika, která tady celá logicky musí být. Policisté odklánějí dopravu po okolních komunikacích, ale odpoledne snad, kde jsme, už bude tady ta hodně vytížená silnice mezi Plzní a Karlovými Vary průjezdná. To teď ale není úplně na pořadu dne, abych tak dopopsal tu situaci tady na místě.
0: No, už se ví, jestli se obyvatelé do domů vrátí a kdy?
1: Já jsem s některými z nich mluvil, samozřejmě moc dílní nebyli, protože jsou šokovaní. Většina těch čtyř domků prošla nedávno rekonstrukcí. Postarali se o ně jednak rodinní příslušníci a pak také obec hned vedle toho jednoho z řadových domků, který nemá teď už střechu, je schořelý, je místní škola, kde obec Bezvěro zřídila jednak takové pomocné stanoviště pro hasiče, kteří se tady opravdu střídají už několik hodin, mají tam nějaké zázemí, pití a pro ty místní obyvatele tam například vaří polévku nebo je tam jiná pro ně pomoc. Zda se budou moci vrátit, to zatím opravdu není na pořadu dne. Teď tady třeba dorazil právě krajský vyšetřovatel hasičů na místo, ale zatím stále ještě sedí na lavičce a čeká, až ti zasahující hasiči ho pustí do toho požářiště. Samozřejmě bude pak ještě záležet na tom, jak stav těch 4 rodinných domů a ještě nějaké dílny a garáže zhodnotí statik a kdy se budou moci obyvatelé majitelé těch domů vrátit na ta místa.
0: Dodává Pavel Hala v 10 hodin a 52 minut. Za informace díky a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Uprchlý pacient z léčebny v Dobřanech se přihlásil policii. Novou jazykovou učebnu otevřou v září na základní škole v Merklíně. Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky nebo i bouřka a teploty do 24 stupňů. Pěknou středu u zpráv přeje Petra Broučková. Muž, který v pondělí utekl z psychiatrické léčebny v Dobřanech, se přihlásil policii. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové se včera sám dostavil na obvodní oddělení policie v Karlovarském kraji a pátrání tak bylo ukončeno. V Merklíně na jižním Plzeňsku dokončují úpravy na základní škole. Obec získala od Plzeňského kraje dotaci skoro 500 tisíc na výměnu plynových kotlů v budově pro druhý stupeň. Další práce popisuje nezávislá starostka Jana Nováková.
2: Spolu s těma kotlema se teda udělali nové rozvody na sociálních zařízení. Tam jsme teda vyměnili podlahy, keramiku sociální. Dělala se tam nová jazyková učebna, celá komplet. Nějaký nový nábytek se nakoupil, takže finišujeme a do toho úterý to stihneme.
0: Nový školní rok začne v úterý 1. září. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku.
1: Sport.
0: České veslařky Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále. Úřadující evropské vícemistryně pojedou v Nizozemsku kolem 16:30 odpoledne. V Amsterdamu se v semifinále představí taky dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil, který v úterý ovládl své čtvrtfinále. Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno až skoro zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, občasný slabý déšť nebo i bouřka. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se mezi 105. až 101. kilometrem u Heřmanovy Huti ve směru na Plzeň tvoří kolona. A počítejte s uzavírkou silnice 605 u obce Skvířín na Tachovsku směrem na Holostřevy z důvodu úpravy vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Příjemné dopoledne Luďkům a Luďkám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Dneska je středa s datem 26. srpna 2026. V příštích minutách necháme zpívat Helenu Vondráčkovou, Jaromíra Nohavicu a také Dalibora Jandu a klidně by nám mohl zaspívat i Josef Fousek, toho ale necháme mluvit. Rubrika Fouskův svět má tentokrát podtitul Naše ruce. Poslechněte si ji za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Vladimír Šťovíček.

0: Rusku v svět.
1: Naše ruce. Slovo ruce má mnoho významů. Provází nás na každém kroku. Celý den, celý život. Je zakořeněné v naší mluvě odjakživa. Vyjadřujeme jim mnohé. Má ruce dozadu. Přilož ruce k dílu. Má zlaté ruce. Má šikovné ruce. Podejme si ruce. Dej od toho ruce. Jdou mu na ruku. Sehnal to pod rukou. Zkrátka ruce nás živí, jsou s námi. Umožňuje lidem většinu činnosti. Jsou symbolem práce, sportu, zábavy. Ráno jsou s námi v koupelně, na klozetu, u snídaně. Oblékají nás, podáváme přátelům, potvrzujeme čestné slovo. Ruce hlasují, podpisují smlouvy, úvěry, svatební listiny, tleskají vítězům, umělcům.

0: jsou ozdobeny hodinovým strojkem, který nás vybízí, abychom vzali do ruky kladivo, volant, péro. Ruce svírají oblíbené mikrofony, špinavé ruce od práce se dají umýt a jsou opět čisté. Zašpiněné ruce od špatných činů se dají omýt, ale nikdy umýt. Ruce jsou hlavní faktor ve sportu, v hudbě, ve stravování, v milování, mají nepřeberné činnosti, vrchkoulí, diskem, oštěpem, svírají ruku na tenisové raketě, vedou míč ve volejbalu, košíkové, na manifestacích mávají, hrozí, pískají, převrhávají auta, nosí transparenty. Ruce mohou házet kameny a vajíčka na neoblíbené osoby. Ruka má i vznešenější úkoly. Hladí malá děcka i stařenky, mazlí se s pejsky. Hbitá ruka je pracovním nástrojem hmatáků. Nechvějící se ruku potřebují lékaři, švadleny, karbanici i holiči. Ani v písních ruka nechybí, jen za to vzít a plivnout do dlaní. O pilném dělníkovi říkáme, to je ale pracant. Tomu práce nesmrdí. Nedaleko mého stolku, kde jsem psal tento féton, seděla mladá maminka s dvěma dětmi. V náruči něžně hladila malého klučíka. Kluk šťastně žvatlal, v ruce držel dudlíka. Druhý kluk, asi dvouletý, držel v ruce červený bakelitový samopal. Mířil na mě a vydával legrační zvuky trr, trr, trr. V duchu jsem si říkal, že dudlík v ruce toho druhého kluka byl pro mne příjemnější.
1: Fouskův svět.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chviličku představíme želnavský vodní rozdělovač, který je chráněn jako unikátní technická památka. Tak si počkejte, zpívat bude Phil Collins, Vladimír Mišík a taky Hana Zagorová, následovaná Michálem Kocábem. Hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Plzeň. Rád

0: Jsme vaším parťákem v regionu a hezké dopoledne vám přejeme v 11 hodin 27 minut. Šumava je plná nejen jedinečných míst, ale taky technických památek. Mezi ty největší a nejvýznamnější patří určitě Schwarzenberský kanál, ale tímto jedinečným dílem z přelomu 18. a 19. století modernizace Šumavy nekončila. Na začátku 19. století bylo v některých šumavských obcích vybudováno několik vodních rozdělovačů. Tuto technickou vymoženost představí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Je začátek 19. století a Schwarzenberským kanálem, který byl už v době svého vzniku považován za jedinečné technické dílo, putují do Vídně tisíce kubíků dříví ze Šumavy. Josef Rosenauer, stavitel kanálu fungujícího dlouhých 160 let, je právem obdivován.
3: A na začátku 19. století v několika obcích jižní Šumavy vznikají další technické unikáty, které dodnes stojí mimo zájem a obdiv veřejnosti. Přitom se v nich odráží jedinečný technický pokrok, který zásadně zvýšil životní standard obyvatel obcí Želnava, Slunečná, Pěkná nebo Záhvozdí. Přivedli vodu do domů tamních obyvatel.
2: Jedná se o vodní rozdělovače, které dnes najdeme ve třech obcích na Šumavě. Ten asi nejznámější, v Želnavě na návsi, byl vybudován v roce 1818. Jeho hlavní částí je asi 2,5 metru vysoký válec o průměru necelého metru, který je vytesán a opracován z jediného kusu žuly.
3: Do něj byla z pramenů pod Želnavskými vrchy dřevěným potrubím, které bylo dlabáno z čerstvých borových klád, přiváděna voda. Ta vzlínala do horní části, kde se přelévala do 10 rozvodných trubek, jež vedly k jednotlivým statkům.
2: Tento systém fungoval ještě zhruba před 50 lety, ale už v roce 1958 byl Želnavský vodní rozvaděč prohlášen za technickou památku. Tím ale jeho příběh nekončí. Jeho další díl se začal psát v roce 2004, kdy byl odborně zrestaurován.
3: Při opravě byl nalezen německý vytesaný nápis. Nad ním se skví letopočet 1818, tedy rok jeho výroby. Pod ním se praví: kdož stále jen chuť má pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit.
2: Další rozvaděč je k vidění v nedaleké obci Pěkná a při stavebních pracích v osadě Slunečná, vzdálené jen pár kilometrů od Želnavy, byl nalezen další, který už opět stojí ve středu osady. Torza rozvaděče z obce Záhvozdí jsou uložena v Prachatickém muzeu.
3: Jen je velká škoda, že stejně jako u Schwarzenberského kanálu víme, kdo jej naprojektoval a postavil, tak u těchto neméně zajímavých technických děl se ta informace nedochovala. Přitom voda přiváděná až do domu, a to v roce 1818, to neměly mnohé domy ve velkých městech, ale v Želnavě už ano.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po půl 12. I dneska pro vás máme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 26. srpna. Svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. První číslo časopisu pro mladé Pravo vyšlo v Německu před 70 lety v roce 1956. Časopis výrazně ovlivnil popkulturu ve střední Evropě. Plakáty z bravíčka a sexuální poradnu zná snad každý. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.
0: Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? To řeknou dnešní babské rady Jarky Vykoupilové a přidají i další osvědčené triky. Už za několik okamžiků.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli klesající hladině přehrady Hracholusky dnes ukončí sezónu výletní parník. Plzeňský kraj dá téměř 47 milionů na organizaci olympiády dětí a mládeže. V Plzni Křimicích se bude hrát domácí fotbalový pohár, přijedou Teplice. A čekejte oblačno až skoro zataženo, ojedinělé přehánky, teploty do 24 stupňů. Polední zprávy pro vás má Andrea Samešová. Dnes naposledy vyjede v této sezóně výletní parník na přehradě Hracholusky. Sezóna skončí o 2 měsíce dřív, než bylo původně v plánu. Důvodem je stále nižší hladina vody. Vinou sucha se denně sníží o 5 cm. I když provozovatel během prázdnin prodloužil nástupní lávku k parníku, teď je znovu na Mělčině. Dnes pojede parník naposledy z kempu u Hráze v 16 hodin a 30 minut. Více už přímo provozovatel David Machart.
2: Po skončení plavby už začne náš tým dávat dohromady speciální podvozek pro tu loď. Pokud vše dopadne dobře, tak ve čtvrtek ráno budeme už tu loď usazovat na podvozky a potáhneme ji po té betonové cestě vlastně nahoru mimo vodní hladinu.
0: Plzeňský kraj dá téměř 47 milionů korun na organizaci zimní olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční koncem ledna příštího roku. Oproti původnímu rozpočtu z roku 2022 je to o téměř 15 milionů víc. Důvodem je inflace, zdražování energií, potravin, ubytovacích kapacit a dalších vstupů. Uvedl to náměstek hejtmana Vladimír Kroc z Hnutí ANO. Dalších asi 50 milionů korun kraj zaplatí za stavební úpravy sportovišť a internátů. Nejvíce peněz stálo rozšíření inline dráhy v Nýrsku na Klatovsku, kde vznikly trasy pro běžecké lyžování s mezinárodními parametry. Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo více zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku více podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián z SPD.
3: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy. Ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
0: Podle ministra zároveň podporují výstavbu závlah. Pěstitelé mohou získat dotace například na retenční nádrže. Aktuálně má závlahu jen zhruba čtvrtina chmelnic. Česká republika je opět mezinárodně uznanou zemí bez výskytu ptačí chřipky. Světová organizace pro zdraví zvířat to zveřejnila na svém webu a podle veterinářů to znamená důležitý krok pro uvolnění obchodu s drůbeží a drůbežími produkty se státy mimo Evropskou unii. Česká republika příznivý nákazový status ztratila loni v listopadu, kdy se ptačí chřipka objevila v komerčním chovu kachen ve Valdíkově u Třebíče.
1: Sport.
0: Do domácího fotbalového poháru dnes vstoupí 8 prvoligových klubů. Do Plzně dnes míří Teplice. Zahrají si od 17:30 na hřišti FC Křimice. Obhájce trofeje z Karviné se utká s Kozlovicemi. Pardubice se představí v Písku, Artis Brno v Uherském Brodu, Liberec v Přepeřích a nebo například Baník Ostrava nastoupí proti brněnské Spartě.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, slabý déšť nebo i bouřka, k večeru oblačnosti ubyde. Teploty 21 až 24, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, aby jo na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 buďte opatrní u Rokyce na kilometru 61 ve směru na Prahu, kde se pohybují pracovníci údržby. A pozor také v Plzni na křižovatce Univerzitní Dobřanská poblíž benzínky Orlen. Úsek prochází rekonstrukcí, platí omezení rychlosti na 30 km v hodině.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
4: Tak komu udělat radost? Někomu blízkému nebo sami sobě? To je jediné přemýšlení, do kterého se musíte pustit do 13. hodiny. Zbytek obstaráme my. Posílejte a vzkazy a písničky, o které si zavoláte na číslo 221 554 222. Ještě jednou zopakuji, 221 554 222. Pokud je vám bližší poslat e-mail, pak prosíme na adresu písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Tak neváhejte, Vladimír Šťovíček vás zdraví a těší se na vás. Do 13. hodiny vám hrajeme na přání.

Až do 13. hodiny je vám k dispozici telefonní linka 221 554 222. Hrajeme vám na přání. No a vaše objednávky nacházíme také v e-mailové adrese písničky pro vás zavináč pl.rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Ludmilu Svatošovou z Klenčí pod Čerchovem. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k 75. narozeninám, hodně zdraví, štěstí a radost z vnoučat. To ti přeje syn Jindra s rodinou.

0: 12 hodin 14 minut, Český rozhlas Plzeň, jsme rádiem vašeho kraje a potom kraji posíláte písničky a vzkazy podle svého gusta. Teď zdravím paní Anu z Hradce Ustora. Dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den, přeji všem. Dnes slaví své narozeniny, a to půlkulaté, Zdeněk Heřman z Hradce. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a stále dobrou pohodu. Tomu přeje klub seniorů z Hradce v čele s naší vedoucí a zároveň manželkou oslavence. A já děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Od toho jsme tady, těšíme se, mějte se moc hezky, nashledanou. Pro vás všechny ostatní je linka do studia 221 554 222. Na přání vám hrajeme až do 13. hodiny.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Až do 13. hodiny vám plníme hudební přání a posíláte naším prostřednictvím vzkazy. Stále je vám k dispozici linka 221 554 222, stejně jako e-mailová adresa písničkyprovaz@pl.rozhlas.cz, a tam dorazila další objednávka. Hezkou středu, včera večer jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve věku 80 let zemřela americká country legenda, zpěvačka a herečka Dolly Parton. Vybírám od ní píseň I Will Always Love You, kterou známe víc od Whitney Houston z filmu Osobní strážce, ale původně od Dolly Parton. Luďkům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Sylvie z Prahy. Tak děkujeme a tady je ta slavná verze z Bodyguarda.

0: Tak věřím, že jste si k tomu přemysleli tu romantiku na filmovém plátně. Tady je Český rozhlas Plzeň. V půl jedné už zdravím pana Václava z Březí. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím vás z rádio, zdravím všechny posluchače, kamarády. Písnička letí do Přeštic, kde v pátek oslaví paní Zuzanka krásné narozeniny. Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, zdravíčka, lásky a radost ze zahrádky. To jí přejí Jirka a Vašek ze Březí. A já, pane Vladimíre, moc děkuji a někdy nashledanou.
0: A taky popřejeme vítr do plachet.
1: Ano, popřejeme jí vítr do plachet.
0: Je to samozřejmě nashledanou.
1: Naschle.
0: Linka do studia 221 554 222. Neváhejte, do 13. hodiny vám hrajeme na přání.

0: éteru jste našli ztraceného Marka, teď už bude zpívat Richard Miller. U telefonu zdravím paní Aničku z Domažlic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rádiu. A zítra bude mít narozeninky moje dcera Janička. Budu jí to přeposílat, protože je až na Moravě, ale chci jí písničkou potěšit. Já, Janičko, přeju ti moc, moc zdraví. Hodně elánu v tancování. Jste jediný pár, který tančí s postižením, protože moje dcera je skoro slepá. Takže vám přeju hodně krásných úspěchů, hodně našlapaných kroků. No a ať vám to prostě vychází, je to váš sen. Janička vždycky chtěla se naučit tancovat, protože na svatbě jednou byla, všichni tancovali a ona neuměla. Tak se do toho dali a chodí i soutěžit, což jí moc obdivuju. A prostě hodně, hodně štěstí v práci, učí hudbu, takže to jí dává taky velký smysl, učí dětičky a i svýho synka. Takže hodně zdravíčka, Jani, hodně štěstí a prostě plňte si ty sny, který máte, protože zatím musíme jít. Přesně. A hodně, hodně lásky taky.
0: My se připojujeme a přejeme samozřejmě i hodně energie a radosti. Co říkáte?
1: Ano, ano, taky. Děkuji rádiu a zase někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222. Do 13. hodiny vám Český rozhlas Plzeň hraje na přání.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

0: Okay. Sí.
1: A je tady paní Jana Schlumčan. Zdravím vás, máte slovo, dobrý den.
2: Prosím o písničku pro moji sestru Vendulku Berklanovou k jejím 84. narozeninám. Vendulku Berklanovou z Lomovky. Přeju jí hodně zdraví a radosti ze všech dětí a stále veselou náladu a díky za obětavost. To je přeje sestra Jana s rodinou. Děkuju.
1: Vy jste se toho mluvení do rádia tak bála a vidíte, bylo to na jedničku.
2: Já při tom obědvám.
1: Tak dobrou chuť. Mějte se hezky. Děkuju. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222. Jak se dívám, už nám volá někdo další. Tady je Pavel Bobek.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 12 hodin a 44 minut. Před chvilkou se do písniček na přání dovolala paní Jana Schlumčan. Zvedl jsem následující telefonát a tam opět paní Jana Schlumčan, ale jiná. Ještě mi řekněte, že ta předchozí byla vaše sousedka. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
0: Skutečně. Pošlete jí písničku nebo ne?
1: Pošlu taky sousedce i milé babičce.
0: Ano, a co popřejeme? Jste tam ještě? A tak druhá paní Jana Schlumčan už mi to teď položila, asi už všechno podstatné bylo řečeno. Tak my hrajeme a linka do studia tam má stále stejné číslo 221 554 222. Do 13. hodiny vám Český rozhlas Plzeň hraje na přání.
2: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Ludmilo z Přeštic. Zdravím vás, přeju vám hezký den.
1: Dobrý den, já vám taky přeju hezký den a chtěla bych nechat zahrát manželovi k dnešním kulatým 70. Sice jsme to už teda oslavili v létě, v červenci, ale ono je léto pořád. A chtěla bych mu popřát hlavně hodně zdraví, všechno, co si přeje. Přeju mu to i vnoučata, děti a všichni, co znají.
0: Před chvilkou jsem ve vašem telefonátu slyšel mlč, to nebylo na manžela, že ne?
1: Ne, to nebylo na manžela, to bylo na psa, protože za mnou vyběhlo to, jak mi nevětí, tak štěká. No ne, to bylo výjimečně na psa.
0: A manžel na vás neštěká?
1: No taky někdy, když to znáte. Ono je to vzájemný.
0: Teď jo, potěšíme Šípkou, Růženkou a my se ke gratulaci samozřejmě připojujeme. Tak se mějte moc hezky, naschledanou.
1: Já vám moc děkuju, naschledanou.

teď podstatně zrychlíme. Chtěl bych zahrát písničku Optimista v podání Olgy Lounové. Písnička bude pro všechny posluchače a pro vás do rozhlasu. Přeji hezký zbytek prázdnin s pozdravem Jan S. Klatovy. Děkujeme, písničku posíláme a ještě chviličku je k dispozici linka 221 554 222.

0: už jsme ve spojení s panem Pavlem. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady vás zdraví Pavel. Momentálně jsem na cestě na D6 do Toužimy, ale ráno ve 13:45 jsem byl hasit v Bezerově. Relativně půl sedmi jsem už odjížděl do Prahy, ale chtěl bych prostě i těm lidem, který to schořelo a to, aby se drželi, a hasičům, vlastně kolegům taky něco, aby si poslechli.
0: Rádi písničku posíláme a i vám děkujeme za skvělou práci. Mějte se moc hezky, naschranou.
1: Naslyšenou.

závěr písniček pro vás ještě dvě e-mailové objednávky, víc toho nestihneme. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky pro vás do rádia. Sestru Janu, bratra Jirku a všem posluchačům moc děkuji za zahrání. Marie. Dneska slaví můj kámoš Luděk Štix z psychiatrické nemocnice Dobřany, oddělení Pavilon 2, svůj svátek. Přeju ti, Luďku, hodně zdraví a radosti. Otakar, domov Mirošov. Za chvilku zprávy a po nich už pořad Alex a host. Vladimír Šťovíček se loučí a přeje vám hezký den.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Noční požár v Bezvěrově způsobil škodu za téměř 20 milionů korun. Speciální škola Merklín otevře v září odloučené pracoviště v Žinkovech a dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Škoda po nočním požáru v Bezvěrově na Plzeňsku se odhaduje na 18 milionů korun. Plameny zasáhly 4 řadové domy, včetně dílny a garáže. Vyžádali si evakuaci 7 obyvatel a ošetření 2 zraněných. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Co bylo příčinou, zatím není jasné. Na místě stále pracují vyšetřovatelé hasičů i policie. V Žinkovech na jižním Plzeňsku bude od září fungovat odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Po Plzni a Sušici je to třetí pobočka pro lidi od 5 do 26 let s mentálním postižením, autismem a kombinací vad. Podrobnosti doplní ředitelka Ivana Kováčová.
2: Máme tam praktickou školu, máme tam přípravku a máme tam základku, bude tam 6 tříd. Od září tam nastoupí 35 žáků, 12 žáků na internát. Celková kapacita školy je 84. Chceme ji naplňovat postupně, protože chceme zachovat kvalitu vlastně vzdělávání, takže ta škola se bude rozjíždět pomalu, ale kvalitně.
1: Škola v Žinkovech se otevře 1. září ve 13 hodin slavnostním setkáním žáků, rodičů a učitelů. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Antimonopolní úřad je potrestal za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se ohledně nabídky. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí úřadu Martin Švanda.
3: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
1: Úřad potrestal i firmu Sherlock, ta má zaplatit zhruba 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Mluvčí O2 Českému rozhlasu řekla, že se firma odvolá.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem hladkým postupem na kilometrové trati. Jednu z hlavních medailových nadějí čeká dnes v Poznani ještě úvodní start na poloviční trati. Dařilo se všem českým posádkám. Do semifinále postoupili na dvoustovce kajakáři Barbora Betlachová a Vladimír Cerman a kanoista Antonín Hrabal. Deblkánoje Řáhová Šímová a nebo na pětistovce mužský i ženský čtyřkajak.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, slabý déšť nebo i bouřka, k večeru oblačnosti ubyde. Teploty 21 až 24 stupňů. A bio na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 se pracuje u Plzně Černic ve směru na Prahu. Pravý pruh je uzavřen a silnice se opravuje na Klatovsku mezi Nemilkovem a Velharticemi. Úsek je označen. Projíždějte tudy s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: No kartu a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobíjet kartu a já to nevěděl, že vy už jste senior a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože ne, když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
1: Zatím jo, poslední,
0: a za,
1: ano.
0: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
1: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že se, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
0: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, a to, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
1: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
0: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
1: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
0: Ano.
1: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
0: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak a...
1: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
0: Ano.
1: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlou vám 5-6 lidí, který by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, který odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mitu, nebo co, že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni vznikne denní centrum pro ženy bez domova a poradna pro cizince. Bezvěrov na Plzeňsku organizuje pomoc pro rodiny zasažené nočním požárem. V Česku zadržen Mexičan nabízel soudu kauci 1 000 000 eur. A zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni začala stavba denního centra pro ženy bez domova. Vznikne v areálu diecézní charity za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje a poskytne bezpečný prostor ženám, které se ocitly na ulici, říká oblastní ředitel Luboš Protivínský.
2: Tady v tom objektu nízkoprahovém denní centrum pro ženy budeme poskytovat jim stravu, budeme jim poskytovat hygienické zázemí, budou si tady moci vyprat, budeme provozovat šatník a budeme provozovat i nějakou drobnou potravinovou pomoc. A hlavně se teda ženám bude poskytovat sociální práce s tím, že budou mít možnost se posunout prostě dál.
0: Součástí bude i poradna pro cizince. Hotovo by mělo být zhruba za rok a půl. Bezvěrov na severním Plzeňsku řeší následky nočního požáru 4 řadových rodinných domů. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 18 milionů korun. Obec teď pomáhá postiženým lidem s nejnutnějšími potřebami. V místní škole vytvořila krizové zázemí, pokračuje nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petru.
3: Chodíme za nima, protože jsou u svých domovů, který si hlídají, doufají, že to nebude takový katastrofický scénář, takže chodíme za nima, že se sem můžou dojít napít, vaříme bramboračku, je tady prostě zázemí pro všechny. Ptala jsem se, jestli nepotřebují ubytování, ale zaplať pánbu mají tak skvělý rodiny, který se postarali.
0: Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji ale nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. Ve Spojených státech jim hrozí až doživotí kvůli drogám a terorismu. Armáda může znovu použít vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz pozastavila po červencové nehodě na základně v Náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
4: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v Náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
5: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušných sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
4: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menčík a Karolína Muchová mají před sebou semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Utkají se s ruskou dvojicí Rublov Andrejevová a ve druhém semifinále nastoupí manželský pár Mamfis Svitolinová proti italsko-švýcarskému páru Koboli Benčičová. Zápasy začnou v New Yorku hodinu po půlnoci našeho času.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, kránu místy mlhy, teploty 14 až 11, v údolích a na horách až 9 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti a teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 26 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Rokycan na kilometru 61 ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a vozovka se opravuje na hlavním tahu 1/22 u Horažďovic směr Střelské Hoštice. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je středa 26. srpna a my vám z Českého rozhlasu Plzeň přejeme pěkné letní odpoledne. Teď je tu otázka nejen pro rybáře. Co všechno víte o žíželách? Své znalosti můžete porovnat s Martinem Písaříkem, který se právě žíželám bude věnovat už za pár minut. Rád si budeme Marii Rotrovou a taky Karla Gota. No a vy si klidně už udělejte odpolední kávu a užívejte si naše vysílání. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň a do 90. let jsme se vrátili s Lizou Stanfield. Karlovarský nožíř Jiří Humlíček, známý jako Ostrej Jirka, se dostal k výrobě nožů už v dětství díky počítačové hře. Dnes ve vlastní dílně vyrábí zakázkové nože z prémiových ocelín, které přežijí generace. Zlom nastal ve školních dílnách, kde vznikl první funkční nůž vyrobený ze starého srpu. Od té doby si systematicky pořizoval stroje, studoval technologie a vybudoval vlastní dílnu v Karlových Varech. Nejen o tomu bude řeč s naším dopoledním hostem Jiřím Humlíčkem, kterého v našem vysílání přivítáme zítra po 10. hodině. Na řadě je Hana Zagorová, no a dál naše vysílání nabídne taky tipy pro volný čas. My vám přejeme pěkné odpoledne. Všichni neustále.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Buty a jejich Vrána v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tipy pro volný čas.
0: Západočeská galerie připravila v masných krámech v Plzni od 16 hodin tvůrčí dílnu Račte vstoupit, která doprovází výstavu Spektákl, zábavní plakát 1890 až 1938. Děti si při ní vyzkouší práci s písmem, koláží, barvami i tematickými rekvizitami. Na večerní film můžete zajít do plzeňského Prazdroje od 8:30 večer, tam začíná projekce filmu Bardotky. Promítání pod širým nebem je součástí letního filmového programu v areálu pivovaru. Národopisné muzeum Plzeňská připravilo novinku cyklus přednášek nazvaný Podvečerní besedy. Od 17 hodin se uskuteční v přednáškovém sále Muzea na náměstí Republiky v Plzni přednáška Jiřího Orny s názvem Ladislav Lábek archeologem. Na zámku s Vladimírem Polívkou, to je večer plný inteligentního humoru, nadhledu a upřímného vyprávění o tom, jaké to je kráčet vlastní cestou v záři reflektorů. Vladimír nabídne příběhy z natáčení, divadelní šatny i střípky ze soukromí. Akce začíná v 19 hodin na zámku Kozel. Pivovarský dvůr Purkmistr v Plzni Černicích zve na koncert kapely Napůl páky. Koncert je uváděný v rámci akce Kulturní středy v Purkmistru a začíná se na nádvoří večer v 7 hodin. A skončíme v Horažďovicích, tam se můžete vypravit na klasickou divadelní komedii. Na nádvoří zámku se začíná v 8:30 večer představení Lakomec v podání teátru Horažďovice. Moliérova známá hra o chorobné lakotě se odehraje pod širým nebem. To byla tečka za dnešní zábavou, no a pokud nás posloucháte v autě, tak vám přejeme šťastnou cestu.

S vámi je Český rozhlas Plzeň a čím dál víc karavanů a obytných aut využívá možnost zaparkovat a dočasně tábořit v plzeňském areálu Škoda Land v Plzni. Na místě ale chybí dostatečné zázemí. Co s tím? To zjišťoval náš reportér Lukáš Milota a po písničce vám nabídneme reportáž.

0: Jeden pozdrav ze Slovenska, Petr Naď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň, kde samozřejmě nebude chybět ani rozhlasové tržiště, tak už si pomalu, ale jistě můžete připravovat vaše inzeráty. Teď ale 2 minuty po 14:30 jdeme do plzeňského Škodalandu. Stovky karavanů nebo obytných aut přijíždí během prázdninových měsíců do sportovního areálu Škodalend v Plzni. Centrální plzeňský obvod tam v minulých letech zřídil několik takzvaných štolplaců, kde se mohou lidé s karaveny nebo obytnými auty dočasně utábořit. Taky vyčistit chemickou toaletu, připojit na elektřinu nebo načerpat vodu. Kapacita původních štolplaců ale už zdaleka nestačí. Zájem je totiž čím dál větší. A tak vedení obvodu možnosti pro rekreanty rozšířilo a zázemí pro ně chce do budoucna ještě vylepšit.
1: Tady na parkovišti ve Škodalandu už několik let je 5 štelplaců, tedy míst pro karavany nebo obytné vozy. Teď, když se tady podívám, jsou tady Němci, Češi, Slovinci a také Švýcaři. Ze Švýcarska přijel s obytným autem Eugen.
2: Wir kommen hierher wegen der Stadt Pilsen.
1: Přijel z okolí Curychu s manželkou a s dalšími příbuznými a tady v Plzni zůstanou zhruba 2 dny, chtějí si prohlédnout město.
2: Stellplätze sind insofern gut.
1: Říká mi, že ty štelplaci tady se jim hodí, protože tady můžou načerpat vodu, pak zase můžou pokračovat dál. Zatímco tu tak stojím, tak přijíždí si udělat potřebný servis na obytném autu také Francouz.
3: French.
1: Tady to s tou domluvou bude asi horší.
4: Yes, good service, good place.
1: Clean toilets, yes, water.
4: No problem. Usine, work to...
1: beer.
4: To buy beer.
1: Čistí tady záchod, do Plzně chce na pivo, pak jedou do Prahy a zase pomalu do Francie.
5: Thank you so much, merci.
1: Na těchto štelplacech je prakticky pořád plno a karavany a obytná auta parkují i na místech, která pro ně nejsou vyhrazená. Už loni a letos znovu proto centrální plzeňský obvod otevřel pro karavany a obytná auta o kus dál zadní parkoviště v areálu bývalého kempu. Na oplocené ploše se stromy můžou parkovat od května zřejmě do podzimu nebo dokdy bude zájem.
6: Ta návštěvnost v těch měsících byla 300 až 400 karavanů nebo obytných přívěsů za měsíc, ale v těch letních měsících jsme se dostávali na číslo 600.
1: Popsal zájem místostarosta obvodu Pavel Šrámek z Pirátů.
7: Přijíždí nám zrovna karavan.
1: Zase nám přijíždí sem na zadní parkoviště, tak právě teď přijel s karavanem za autem Honza s rodinou. A odkud jste přijeli?
8: My jsme z Klatov a projíždíme jenom Plzní, jedeme z Karlových Varů a dali jsme tady pauzu dneska.
1: Podle místostarosty Pavla Šrámka je nutné, aby i zadní parkoviště nabídlo základní servis.
6: Máme momentálně v tomto místě připravenou investici, předpokládáme 8 milionů korun. Bylo by to sociální zázemí, by to kontejner se sociálním zázemím pro lidi, kteří vlastně tady přebývají v těch karavanech, budeme mít tady toalety, sprchy, možnost, kde si lidi budou moct právě také vypouštět ty a napouštět si ty své zásobníky vody. Do budoucna vlastně plánujeme s tím, že bychom tady měli i přípojky elektrický.
1: Zatím mají karavany i obytná auta parkování zdarma. S ohledem na chystané investice je možné, že do budoucna bude nutné parkování na ploše spoplatnit. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, žijeme

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Na Českém rozhlase Plzeň otevíráme rozhlasové tržiště. Telefonní linka je tu pro vás, tak volejte 221 554 222 a můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Pěkné odpoledne, jste první na řadě.
4: Dobré odpoledne. Já bych prodal starší plynový sporák na propan Butan a bylo by to na čísle telefonu 728 377 586.
3: 728 377 586 je váš kontakt. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou.
4: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: A budeme pokračovat v rozhlasovém tržišti. Řada je na vás, můžete povídat.
5: Dobrý den, prodáme Ford Fusion, je to 1.4 obsah, barva je červená mango, vůz je ve vysokém stavu kvality. Kontakt je 605 108 845 Dobřany.
3: Dobře, děkujeme, naslyšenou, jenom zopakujeme číslo 605 108 845. Vy dál můžete volat do našeho rozhlasového tržiště a můžete prodávat, kupovat, měnit. Co to bude teď? Dobrý den.
6: Ano, dobrý den. Já bych prosím vás prodal dvoustupňový čerpadlo Sigma, komplet s motorem. A je to nepoužitý a bylo by to levně.
3: A telefonní číslo, prosím?
6: Číslo 721 564 622.
3: Tak já to jenom...
6: Soběkury.
3: Ano, soběkury 721 564 622.
6: Ano.
3: Výborně,
6: ano.
3: Děkujeme, mějte se hezky,
6: děkuju,
3: naslyšenou.
6: Mějte se hezky.
3: Děkujeme za zavolání a můžete povídat vy, co máte?
7: No dobrý den, prodám kultivátor MS07, zakoupeno v Mauffieldu. Výborný stav, možno k němu přikoupit příslušenství. Cena 8 000. A číslo telefonu 732 547 480. Děkuji.
3: 732 547 480.
7: Ano, ano, děkuji.
3: Výborně, nemáte vůbec zač, mějte se hezky, děkujeme za zavolání. A na Českém rozhlase Plzeň budeme teď poslouchat vás.
8: Dobrý den, já mám prosbu, prodala bych 6 židlí čalouněn sousedáky a za zády a bylo by to vhodné tak do jídelny nebo do pergoly nebo někam, jestli by měl někdo zájem. A bylo by to na čísle 721 901 487 a je to Plzeňích.
3: Plzeňích 721 901 487.
8: Ano.
3: Výborně, díky moc. Naslyšenou, děkujeme. Na řadě jste vy, tak povídejte váš inzerát.
9: Dobrý den, prosím, tak mě prodal bych dva kusy psacího stolu, jeden je rohový. Je to světlý dřevo. A k tomu bych ještě prodal dvě kancelářské židle, kus vždycky po dvou stovkách a jednu trojdílnou skříň se zrcadlem, ale ta je rozebraná a ta je taky za 200.
3: A na telefon číslo?
9: A je to na telefon 723 409 478.
3: Tak já to jenom zopakuji, 723 409 478.
9: Ano, a je to Plzeň, jo?
3: Plzeň, dobře, děkujeme za dodání, mějte se hezky, naslyšenou.
9: Taky, děkuju, naslyšenou.
3: A dáme si další inzerát, tak je to vaše. Dobrý den.
10: Dobrý den, dobrý den. Nabízíme domácí pekárnu elektrickou, značka Eta Siesta za 900 korun. Potom nabízíme elektrický stek na tvarování cukroví z těsta za 250 korun. A do třetice na pařovací žehličku Philips za 150 korun. Věci jsou k dispozici v Plzni nebo na Pobyžovicku a informace na telefonním čísle 720 175 159. Děkuji.
3: 720 175 159 je váš kontakt.
10: Ano.
3: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. A budeme na Českém rozhlase Plzeň ještě pokračovat v rozhlasovém tržišti. Můžete povídat, je to vaše.
11: Dobrý den, já bych prodal dvouradiční nesený pluh za traktor, dále prodám dvě kovové nádrže na vodu za rozumnou cenu a prodám elektrocentrálu. Je to na telefon 728 042 299. Sušicko.
3: Výborně, já jenom zopakuji číslo, protože už se ztrácíme v signále 728 042 299. Děkujeme za zavolání i vám, mějte se hezky, naslyšenou. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště, to další opět zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Kampaň. Slovo, které se pravidelně vynoří před volbami a jsou ho plná média. Etymolog Jiří Rejzek v nejnovějším slovníku kampaň charakterizuje jako veřejný boj za něco nebo proti něčemu. Pokud tam cítíte francouzštinu, nepletete se. Francouzské kampaň znamená pole, v tomhle případě pole bitevní. Dříve totiž vojáci v zimě nebojovali, bylo bláto nebo sníh, koně neměli dostatek potravy. Na válečné tažení se vyráželo výlučně od jara do podzimu a právě tahle doba bojování se nazývala kampaň, polní sezóna. Tažení za vytčeným cílem. Mimochodem z kampaně vychází i francouzské šampaň, v tomhle případě polevinařské. Skoro se chce završovat, máš-li dobrou kampaň, otevírej šampaň. Možná lze ještě zmínit kampaň reklamní, která vytáhne do boje za lepší prodej nějakého výrobku.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policisté připravují bezpečnostní opatření kvůli zítřejšímu fotbalovému zápasu v Plzni. V Nových Mitrovicích na Plzeňsku přestaví bývalou školu na byty pro seniory. Michal Krapinec končí coby generální ředitel Českých drah. A zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Policie v Plzni chystá rozsáhlé bezpečnostní opatření kvůli zítřejšímu fotbalovému utkání mezi domácí Viktorií a Crvenou zvezdou Bělehrad. Plzeň čeká odveta play-off Evropské ligy. Policisté se zaměří hlavně na okolí stadionu, centrum města a místa s vyšší koncentrací osob. Dohlednou také na plynulost silničního provozu, říká policejní mluvčí Michala Reindlová.
3: Vzhledem k očekávanému zvýšenému provozu policie doporučuje nechat automobily na okrajích města a ke stadionu pokračovat městskou hromadnou dopravou. Ti, kteří se přesto rozhodnou přijet autem, by měli při parkování myslet na to, aby neblokovali komunikace a aby byl vždy zachován bezproblémový průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
2: Policie upozorňuje, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to i cestou na stadion. V Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku vzniknou nové nízkonákladové byty pro seniory. Vedení obce připravilo projekt na celkovou přestavbu chátrající budovy, která byla dlouhou dobu bez využití. Pokračuje nezávislý místostarosta Nových Mitrovic Martin Řehoř.
4: Bývalá škola momentálně není využívaná. Trvalo strašně dlouho, než jsme se vůbec dohodli, co dál s tou budovou. Objekt bude přestavěn na byty pro seniory, mělo by tam být 11 malometrážních bytů. Je projektová dokumentace pro stavební povolení. Náklady odhadujeme přibližně kolem 20 milionů.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Ve funkci ho nahradí vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec vedl České dráhy od roku 2022. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Podvodné zprávy požadují úhradu nezaplacené účtenky a odkazují na web. Cílem je vylákat údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Na další metody, které podvodníci zkoušejí, upozorňuje mluvčí města Jan Kopál.
5: Falešné QR kódy, které jsou někde nalepené poblíž toho parkovacího místa s tím, že si je mají klienti oskenovat a provést ty kroky, na které ten QR kód vede. Typicky vede na podvodnou stránku, přičemž EasyPark varuje, že QR kódy jediné, které zveřejňuje, slouží ke stažení té aplikace do mobilního telefonu. Sport.
2: Ve fotbalové lize mistrů se dnes rozhodne o posledních čtyřech účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát od 21 hodin Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahče Istanbul, slovenské Celie proti Slovanu Bratislava, řecký tým AEK Atény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu místy mlhy, teploty 14 až 11, v údolích a také na horách až 9 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Teploty 26 až 29, na horách do 26 stupňů. Povene slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby o dvojka střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na Tachovsku na silnici 198 u Starého sedliště. Srazila se dvě osobní auta, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. A na dálnici D5 se pracuje u Sulkova na Plzeňsku na kilometru 88 ve směru na Rozvadov. Uzavřen je levý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vítejte u další hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a my se společně vydáme třeba na Sokolovsko. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do Šindelové, kde stojí jedna z mála dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. A podle odborníků jde o skutečný technický skvost, který se podařilo zachránit před zánikem. Počkejte si na to pár minut a teď už vám nabízím Helenu Vondráčkovou. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: všechno odnes.
1: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň ve středu odpoledne a Valdemar Matušku vystřídá Lubega.
2: Tajemství technických památek.
1: V Šindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos poskládaný z cihel a žulových kvádrů byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelovém a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit v místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
3: Postavil i hrabě Nostic, který v té době tady působil. A je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářema konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
4: Když se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
3: No to určitě takhle nevypadala.
4: Byly tu zbytky zdiva?
3: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte, zastřešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáře odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
4: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
5: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě ten místě, u kterého vlastně stojíme za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, který my nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
4: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.

Tady je Český rozhlas Plzeň a blíží se konec prázdnin a dovolených. Celé letos vás bereme na výlety po zámcích a průvodcem je František Kinský, který nás dneska vezme do východních Čech. Předtím ale kapela Miraj. Pěkné odpoledne.

0: Cesta z města vede rovnou na zámek. Už jen do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže zámeckého léta. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou. A pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Kam se vydáme dnes, to nám právě teď poví František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku, teď odsud z anglického parku. A jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně. Je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se žije dnešním králům nebo princeznám?
1: Že mají velký hrad.
2: Že jsou bohatí.
3: Že mají hodně peněz všude.
4: Že mají všude diamanty.
5: Že mají vilu.
6: Že jsou víc chráněný, než byli.
7: Mají

Na Českém rozhlase Plzeň vám hrál Cat Stevens a od rána v našem vysílání slyšíte o požáru v Bezvěrově. Hasiči tam stále dohašují noční požár 4 rodinných domů. Jejich majitelé teď čekají na to, co řekne po předání domu vyšetřovatel a hlavně taky statik. Podrobnosti uslyšíte v reportáži za pár minut. Pěkné odpoledne.

0: V Bezvěrově na severním Plzeňsku pokračuje likvidace nočního požáru 4 rodinných domů. Hasiči předběžně určili škodu na 18 milionů korun. Majitelé shořelých objektů teď čekají na posudek statika, který rozhodne, jestli domy nebudou muset jít úplně k zemi.
1: Po jedné hodině v noci začal hořet jeden z řadových domů hned vedle místní základní a mateřské školy u hlavní silnice.
2: Já když jsem přijela, tak už všechny domy byly v plamenech.
1: Říká jedna z obyvatelek Bezvěrova.
2: Pomáhali jsme, tady vlastně paní je z toho posledního domu, který jediný vlastně neshořel. A měli jsme tady paní B z toho prvního, dvou hodin tady sama seděla, protože doopravdy bylo chladno a neměli kam ty lidi.
1: Na místo se sjelo několik desítek hasičů.
3: Kontinuálně se tady střídá cirka 60 hasičů. Jsou to 4 rodinné domy s tím, že na jeden dům je nabalená dílna a na jeden dům je tam garáž. Momentálně jednotky provádí dohašování skrytých hlonisek v konstrukcích sedličových.
1: Říká velitel nočního zásahu hasičů Pavel Valm.
3: Práce tady bude ještě na hodně dlouho, je tam spousty skrytých ohnisek, ke kterým se nám nedaří dostat, protože je tam na tom spousty materiálu z těch zborcených střech.
1: Hned vedle jednoho ze 4 shořelých rodinných domů je i místní základní škola, kde obec Bezvěrov zřídila provizorní stanoviště pro hasiče i místní obyvatele, kteří přišli o střechu nad hlavou. Nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
4: Chodíme za nima, protože jsou u svých domovů, že jo, který si hlídají nebo chrání nebo doufají, že to nebude takový katastrofický scénář, takže chodíme za nima, že se můžou dojít napít.
1: Jsou tady balené vody.
4: Vaříme bramboračku, je tady prostě zázemí pro všechny. Ptala jsem se, jestli nepotřebujou ubytování, ale zaplať pánbu mají tak skvělý rodiny, který se postarali.
1: Na místě teď bude příčinu požáru zjišťovat vyšetřovatel a statik určí, kdy a zda se budou moci obyvatelé domů vrátit na místo požáru. Z Bezvěrova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Rexton byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za 10 minut tady bude 16. hodina. Nabídneme vám další zprávy a po nich bude humoriáda s hercem Zdeňkem Junákem. No a do celé vám ještě zahraje Bryan Adams a taky kapela Gentour.

0: Věděli jste, že obec Stěně na Rokycansku navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk? Bylo to 27. května 1930 při příležitosti jeho návštěvy brdské střelnice. Pana prezidenta přivítala žačka první třídy Blanka Janovská a za hochy žák druhé třídy Antonín Jícha. Masaryk potom pokračoval dál do Kopanin. Na památku této události je zápis v obecní kronice s prezidentovým podpisem.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51 D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj připravuje rozpočet na příští rok jako investiční a schodkový. Diakonie Západ vybrala 30 000 z benefičního bazaru kabelek v Plzni. Půjdou na pomoc dětem v pěstounských rodinách. Skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů, takové zítra čekejte počasí. Pěkné odpoledne, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeňský kraj připravuje rozpočet na příští rok jako schodkový. Na investice chce dát minimálně 2,5 miliardy korun, podobně jako letos. Hejtmanství počítá s růstem ekonomiky o 2,5 až 3 % a tedy i s posílením daňových příjmů až o 300 milionů korun. Uvedl to náměstek hejtmana pro ekonomiku Pavel Strolený z hnutí ANO. Mezi preferované oblasti patří krajské silnice, zdravotnictví, školy i sociální oblast. Například výdaje na opravy silnic a mostů se zvýší na přibližně 1 miliardu korun. Z benefičního bazaru kabelek na festivalu Na ulici v Plzni vybrala Diakonie Západ 30 000 korun. Peníze podpoří děti v pěstounských rodinách. Diakonie pořádala bazar už po třetí, říká mluvčí Martin Bečan.
3: Loni nám výtěžek z bazaru pomohl financovat výstavbu nové pergoly v domově Radost pro osoby s postižením v Merklíně, díky které mohou klienti využívat venkovní prostory i za nepříznivého počasí. Letos výtěžek podpoří odbornou péči o děti z náhradních rodin, které se vyrovnávají s následky zanedbávání, týrání nebo různými traumaty.
2: Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změny v platových tabulkách. Po jednání svazů to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dodal, že vládě pošlou stanovisko s dalšími požadavky a návrhy.
4: Očekáváme jednání s ministerstvem vnitra, ale také následné jednání, tak jak byl příslib ministryně financí a ministra práce, že proběhne jednání o navýšení platů pro rok 2027.
2: Vláda například navrhuje pravidelný růst minimální mzdy anebo snížení počtu stupňů, podle kterých se určuje platový tarif. Sport. Fotbalisté Plzně se připravují na zítřejší domácí odvetu závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Červené zvezdy Bělehrad a s novým trenérem Radoslavem Kováčem se pokusí o malý zázrak. Západočeši totiž před týdnem prohráli se srbským mistrem 0-3. Utkání začne ve Štruncových sadech ve čtvrtek v 19 hodin. V případě neúspěchu se Viktoria představí v základní části konferenční ligy.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, kránu místy mlhy, teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů, zítra skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty do 29, na horách do 26 stupňů, povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a bio-2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: K dopravní nehodě došlo na severním Plzeňsku v Tlučné v hlavní ulici, kde havarovalo osobní auto a překáží provozu. Projíždějte úsekem poblíž pneuservisu s velkou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Humoriáda.
5: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
6: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
5: Výborně, léto jaké bylo? Dá léto se shrnout už několika
6: krásné.
5: Slovy?
6: Krásné,
5: pořád.
6: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo minus pět. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
5: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
0: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.

0: Že si mě obtěžoval a já za ní zatáhnu, to mi věř ty, ty volejzo.
1: Tebe a obtěžovat, he.
0: Co se tak díváte?
1: Já nevím, totiž já musím, vy se mi vlastně líbíte, moc, strašně, strašně moc, já vás mám asi rád.
0: Co? No teda tohle?
1: Já vás asi miluju.
0: No tohle?
1: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
0: Buďte sticha!
1: Taková čistá.
0: Tato, co si to dovolujete?
1: Já nevím, já musím. No, co jsem udělal? No, co jsem řekl?
0: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
1: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
0: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
1: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
0: Za táborem.
1: Milujete mě taky?
0: Taky.
1: Jupi!
0: Co to děláte?
1: Zatáhl jsem za záchrannou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
0: Co mu řeknete?
1: Máte krásné oči.
0: Ale ne, jemu, co řeknete?
1: Máte krásné rty.
0: Ne, co jemu, výpravčímu.
1: Miláčku můj.
0: Promiň, tatínku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
4: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
3: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
4: čas? No, to se mně právě stalo.
3: To se ti stalo.
4: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
3: ano.
4: Tak já říkám, no tak, to je vám prdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kolik ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
3: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
4: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
3: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
2: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Jsem mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že na smluvené znamení prostě až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela ticho se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním. Že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník, a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne, ano, do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly, říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávěj.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno party roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni mi říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli, jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky, tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jako že...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necejtil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho lokte, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takové jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se navečeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water.
2: A to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říkal, oh, ty se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMSku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou, tím směrem.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám. Když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby si mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: Schiedsrichter, putzt sie. Wenn ich die Tilly, ja, wann das hat, ja, was das, Mam, da wann hat, anko, anno, anno, wann ist die Tilly, anno, dann muss ich mir das lang hat, anko. Wenn ich die Tilly, brotsch ma, bis, sadu, da komme ich dir, ku.
1: To nevím, Klau.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane šititeli, já vám dám Adanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl klaun odhánět mouchy.
0: Je, děpa, aby mohla filharmonie hrát na housle,
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 01 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se.
4: Den.
1: Je tam.
4: Tak.
1: Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už to můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převez na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni zátiší skončila rekonstrukce Domažlické ulice. Chmelaři čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů, takové bude zítra počasí. Pěkné středeční odpoledne přeje Andrea Samešová. V Plzni u frekventované Domažlické ulice poblíž Hřbitova vznikl nový chodník. Třetí plzeňský obvod za něj zaplatil zhruba 450 tisíc korun. Další informace doplní místostarosta Pavel Šrámek z Pirátů.
4: Nový úsek propojil stávající chodníky a usnadní cestu místním obyvatelům, návštěvníkům hřbitova, ale i lidem na vozíčku. Součástí stavby je nový asfaltový povrch, obrubníky a nájezd a upravené je také okolí a nechybí i zatravnění.
3: Úroda chmele bude letos až o čtvrtinu nižší oproti dlouhodobému průměru, hlavně kvůli suchu a horku. Potvrdil to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj i kvalita chmele. Například obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je zhruba o třetinu nižší než obvykle. Lépe jsou na tom podniky, které mají systém zavlažování. Těch je asi čtvrtina z celkového počtu chmelnic. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodly o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
5: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
3: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech pět opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. Společnost Meta se ve Spojených státech dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Firmu zažalovalo 29 amerických států kvůli tomu, že Facebook a Instagram vědomně navrhla tak, aby vyvolali závislost. Dopady pak zatajovala před veřejností. Meta v rámci dohody popřela jakékoliv pochybení. Státům ale zaplatí v přepočtu zhruba 345 miliard korun a ve Spojených státech provede změny pro dospívající uživatele. Týkat se mají například denních časových limitů a nočních blokací.
2: Sport.
3: Nepřízeň počasí znemožnila moderním pětibojařům dokončit na mistrovství světa v Číně dnešní kvalifikaci. Závodníci před silným deštěm stihli absolvovat šerm a plavání. Překážky a běh se střelbou přesunuli pořadatelé na zítřek. Ze tří kvalifikačních skupin projde do pátečního semifinále 36 pětibojařů. Po dvou disciplínách je na tom z české čtveřice nejlépe Marek Grič. Ve skupině A mu patří šesté místo.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno, kráno místy mlhy, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích a na horách až k 9 stupňům Celsia. Zítra skoro jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Teploty 26 až 29, na horách do 26 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a bio dvojka, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 se vytvořila kolona před Prahou, aktuálně měří zhruba 3 kilometry. Počítejte proto na cestě do Prahy se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pěkné středeční odpoledne s datem 26. srpen vám přejeme z Českého rozhlasu Plzeň a jsme rádi, že posloucháte. Začíná den v kraji, souhrn toho nejdůležitějšího z dnešního dne.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: V Plzni začne 9. září další ročník Mezinárodního festivalu divadlo. Dnes dopoledne nás na něj přišel pozvat jeden z dramaturgů festivalu, překladatel a teatrolog Michal Zahálka. Tak si se třich rozhovorů nenechte ujít v půl šesté. No a taky zavoláme meteorologům, aby nám řekli, jak bude ve čtvrtek. Pěkné odpoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Andrea Semešová už čeká se souhrnem dnešního dne. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Hasiči stále zůstávají na místě po nočním požáru v Bezvirově na Plzeňsku, který zasáhl 4 rodinné domy. Jejich majitelé teď čekají na vyjádření vyšetřovatele a hlavně statika. Ten rozhodne, jestli nebude nutné domy úplně zbourat. Více už velitel zásahu Pavel Valma.
3: Práce tady bude ještě na hodně dlouho, je tam spousty skrytých ohnisek, ke kterým se nám nedaří dostat, protože je tam na tom spousty materiálů z těch zborcených střech.
2: Více se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. V Plzni dnes začala stavba denního centra pro ženy bezdomova. Vzniká v areálu diecézní charity v Cukrovarské ulici. Hotové má být za rok a půl a vyjde na téměř 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum, provozované organizací Naděje, poskytne bezpečný prostor ženám, které se ocitly na ulici. V centru získají materiální pomoc, hygienický servis a poradenství. Ve druhé části objektu vznikne podle informací města poradna pro cizince. Na přehradě Hracholusky dnes naposledy v sezóně vyjel výletní parník. Končí o 2 měsíce dřív, než bylo původně v plánu. Rozhodl o tom provozovatel Jihočeská plavební společnost. Důvodem je stále klesající hladina Hracholuské přehrady. Kvůli suchu se každý den sníží o 5 cm. A přestože provozovatel už před několika týdny prodloužil nástupní lávku o 8 metrů, loď je znovu na Mělčině. Hned zítra bude proto parník vytažen na břeh. V plzeňském areálu Škodaland se zvyšuje poptávka po místech pro karavany a obytná auta. Centrální obvod tam v minulých letech zřídil několik takzvaných štelplaců. Lidé mohou dočasně zaparkovat, připojit se na elektřinu, načerpat vodu anebo vyčistit chemickou

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Plzeň. Stovky karavanů nebo obytných aut přijíždí během prázdninových měsíců do sportovního areálu Škoda Len v Plzni. Centrální plzeňský obvod tam v minulých letech zřídil několik takzvaných štolplaců, kde se mohou lidé s karavany nebo obytnými auty dočasně utábořit, vyčistit chemickou toaletu, připojit na elektřinu nebo načerpat vodu. Kapacita původních štolplaců ale už zdaleka nestačí. Zájem je totiž čím dál větší. A tak vedení obvodu možnosti pro rekreanty rozšířilo a zázemí pro ně chce do budoucna ještě vylepšit.
1: Tady na parkovišti ve Škodalandu už několik let je 5 štelplaců, tedy míst pro karavany nebo obytné vozy. Teď, když se tady podívám, jsou tady Němci, Češi, Slovinci a také Švýcaři. Ze Švýcarska přijel s obytným autem Eugen.
2: Wir kommen hierher wegen der Stadt Pilsen.
1: Přijel z okolí Curychu s manželkou a s dalšími příbuznými a tady v Plzni zůstanou zhruba 2 dny, chtějí si prohlédnout město.
2: Stellplätze sind insofern gut.
1: Říká mi, že ty štelplaci tady se jim hodí, protože tady můžou načerpat vodu, pak zase můžou pokračovat dál. Zatímco tu tak stojím, tak přijíždí si udělat potřebný servis na obytném autu také Francouz.
3: French.
1: Tady to s tou domluvou bude asi horší.
4: Yes, good service, good place.
1: Clean.

0: toilets, yeah, sure, water.
1: No, no problem. Usine work to
0: beer.
1: To buy beer.
0: Čistí tady záchod, do Plzně chce na pivo, pak jedou do Prahy a zase pomalu do Francie.
2: Thank you so much, merci.
0: Na těchto štelplacech je prakticky pořád plno a karavany a obytná auta parkují i na místech, která pro ně nejsou vyhrazená. Už loni a letos znovu proto centrální plzeňský obvod otevřel pro karavany a obytná auta o kus dál zadní parkoviště v areálu bývalého kempu. Na oplocené ploše se stromy můžou parkovat od května zřejmě do podzimu nebo dokdy bude zájem.
3: Ta návštěvnost v těch měsících byla 300 až 400 karavanů nebo obytných přívěsů za měsíc, ale v těch letních měsících jsme se dostávali na číslo 600.
0: Popsal zájem místostarosta obvodu Pavel Šrámek z Pirátů.
4: Přijíždí nám zrovna karavan.
0: Se nám přijíždí sem na zadní parkoviště, tak právě teď přijel s karavanem za autem Honza s rodinou. A odkud jste přijeli?
5: My jsme z Klatov a projíždíme jenom Plzní, jedeme z Karlových Varů a dali jsme tady pauzu dneska. Jo.
0: Podle místostarosty Pavla Šrámka je nutné, aby i zadní parkoviště nabídlo základní servis.
3: Máme momentálně v tomto místě připravenou investici, předpokládáme 8 milionů korun. Bylo by to sociální zázemí, by to kontejner se sociálním zázemím pro lidi, kteří vlastně tady přebývají v těch karavanech, budeme mít tady toalety, sprchy, možnost, kde si lidi budou moct právě také vypouštět ty a napouštět si ty své zásobníky vody. Do budoucna vlastně plánujeme s tím, že bychom tady měli i přípojky elektrický.
0: Zatím mají karavany i obytná auta parkování zdarma. S ohledem na chystané investice je možné, že do budoucna bude nutné parkování na ploše spoplatnit. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Českém rozhlase Plzeň byla Bonnie Tyler a po ní se dozvíme, jak bude zítra.
1: Počasí.
0: Na telefonu je meteoroložka Marta Suchá. Pěkné středeční odpoledne na Mikulku.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak jenom v krátkosti, kolik je teď stupňů venku?
2: Tak teď jsou teploty do 24 stupňů Celsia, ve Staňkově máme teplotu 25 stupňů Celsia, ve Staňkově dnes bylo až 27 stupňů
0: Celsia.
2: Ta maxima byla většinou do 25 stupňů, ale ta dnešní teplota, která byla očekávaná, byla překročena. Byly teploty vyšší, než které jsme udávali už dnes.
0: Dobře, tak jakou máme čekat noc?
2: Tak v noci ubude oblačnost, ve druhé polovině noci už bude většinou polojasno a v údolích se mohou ráno vytvořit mlhy. Noc bude chladnější než noc na dnešek. Při té zmenšené oblačnosti klesnou teploty na 14 až 11 stupňů Celsia. V údolích můžeme naměřit i teplotu slabě pod 10 stupňů Celsia a vítr povane slabý proměnlivý.
0: No a co máme očekávat od čtvrtka? Zítra je 27. srpna, tak jak bude?
2: Čtvrtek bude slunečný, až k večeru začne přibývat od západu oblačnost a nejvyšší denní teploty, ty budou výrazně vyšší ještě než dnešní, očekáváme je mezi 27 a 30 stupně Celsia. S největší pravděpodobností tak bude zítřek například v Plzni dalším tropickým dnem a vítr ten bude slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, východně až jeho východního rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takže zítra žádné přeháňky?
2: Zítra žádné srážky.
0: Dobře, tak děkujeme.
2: Dnes bylo málo a zítra žádné.
0: Tak děkujeme za teplou předpověď na zítřek a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Také se budu těšit naslyšenou. Hezký den.

vám hraje Český rozhlas Plzeň ve středu odpoledne, to byli Pet Shop Boys a připravte se na Richarda Millera. Kdo fandí divadlu, bude mít v Plzni zhruba za 14 dní o zábavu postaráno. Začne další ročník Mezinárodního festivalu divadlo. Po písničce vám představíme jednoho z dramaturgů divadelní přehlídky.

0: Plzni 9. září začne další ročník Mezinárodního festivalu divadlo. Dnes dopoledne nás na něj přišel pozvat jeden z dramaturgů festivalu, překladatel a teatrolog Michal Zahálka. A ten také na divadelní přehlídku připravuje pro diváky titulky. Jak moc je to náročná práce? Na to se ho ptal našeho hosta v úvodu rozhovoru moderátor Vladimír Šťovíček.
1: Letos máme dvě francouzské inscenace. Já jsem překladatel z francouzštiny a z angličtiny, takže o obě ty francouzské inscenace se z hlediska titulků starám. A je to fuška taková, ale která mě baví. Nenapadá mě k tomu teď žádná veselá historka, jenom aby si prostě posluchači dovedli představit, tak znamená to, že se přeloží to, co se v té inscenaci říká, trochu se to zkrátí, aby to člověk stihl učíst, podobně jako to znáte z filmových titulků, ale zatímco u těch filmových titulků si to můžete natajmovat podle těch časových kódů a prostě se spustí film a rovnou se spustí ty titulky, tak u těch francouzských inscenací ještě někdo, a v tomhle případě minimálně v jednom případě to budu taky já, sedí a svaká mezerník, aby se promítalo to, co se má v tu chvíli promítat. Ale to je taková drobnost v rámci festivalu, ale samozřejmě člověka to zabaví.
2: Stává se, že se někdy ukliknete a pak o to déle později čekáte, než to spustíte znova?
1: Jo, když je to dlouhá inscenace a člověk nemá úplně čas si odpočinout, ale jako pekelně se soustředíte a snažíte se, aby se vám to nestávalo. Většinou tak jako člověk, když udělá 3-4 chyby za to představení, tak to ještě docela jde.
2: Při tom překladu dostáváte se do nějakých lapálí nebo ne?
1: Já bych tomu neříkal lapálie, říkáme tomu třeba překladatelské oříšky. Jasně, někdy člověk musí různé věci vyřešit tak, aby byly, hlavně aby byly rychle přečtitelné. Já si pamatuju, že loni u inscenace Vzdálenost od Tiaga Rodriguez, kterou jsem taky překládal z francouzštiny, tak tam se hodně mluvilo o olivovém oleji, což ve francouzštině má dvě slabiky, tři slabiky, huile d'olive. Olivový olej v češtině je strašně dlouhé, tak já jsem to překřtil na oliváč, což sice není, kdo ví, jak hezké slovo, ale dá se rychle přečíst a někdo v recenzi si stěžoval, že to je takové hnusné slovo a proč se tam o něm pořád mluví.
2: No mě napadlo, jestli vám třeba autoři nechystají nějaké nonsensy, se kterými byste si nevěděl rady.
1: Jo, často se dějí slovní hříčky a různé takové další veselosti.
2: Musím říct, že když se řekne Mezinárodní festival divadlo, tak mě se například vybaví Macbeth, se kterým v Plzni ještě na Světovaru, kdy si hostoval britský soubor Out of Joint. Včera jsem tak dlouho googlil, až jsem zjistil, že to bylo už v roce 2005. A mě tehdy fascinovalo, jak nápaditě dokázali herci pracovat s prostorem, vtahovali děje do děje diváky, kteří s nimi se přesouvali z místa na místo. Všechno bylo hodně nablízko, plné emocí, interaktivní, prostě skvostný zážitek. A bylo to pro mě tehdy výjimečné i tím, že něco podobného jsem do té doby v tuzemských podmínkách ještě neviděl. Tak mě zajímá, za těch plus minus 20 let, jak moc se změnil způsob, jak se divadlo dělá? Přibyly nějaké nové formy, možnosti?
1: Divadlo se neustále proměňuje a divadlo je strašně pestré. Zároveň se taky objevují třeba nové technologie. Myslím, že spousta věcí, které třeba poprvé v Čechách byly k vidění právě v těch zahraničních inscenacích na plzeňském festivalu, tak se potom do českého divadla taky do praxe dostaly.
2: Právě si říkám, že dneska už je i u nás možné zažívat, že člověk během představení prochází různými prostory. A co se týče těch technologií, leckdy k tomu ani nepotřebuje herce. Stačí sluchátka na uši, je to tak.
1: I to se stává. Samozřejmě i takovou inscenaci švýcarskou jsme tady měli a je to divadelní reformátoři už na začátku 20. století snili o tom, že by se zbavili herců. Ale my máme rádi i herce.
0: Celý rozhovor s dramaturgem festivalu divadlo Michalem Zahálkou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Hasiče stále dohašují noční požár 4 rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Jejich majitelé teď čekají na to, co řekne po předání domů vyšetřovatel a hlavně taky statik. I to se v našem kraji dnes stalo a my to pro vás sledujeme. Jsme Český rozhlas Plzeň, tohle je Lucie a písnička Daniela z roku 2002.
1: Den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň a za 5 minut bude 6:45. V Bezvěrově na severním Plzeňsku pokračuje likvidace nočního požáru 4 rodinných domů. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na 18 milionů korun. Majitelé schořelých objektů teď čekají na posudek statika, který rozhodne, jestli domy nebudou muset jít úplně k zemi.
1: Po 1 hodině v noci začal hořet jeden z řadových domů hned vedle místní základní a mateřské školy u hlavní silnice.
2: Já když jsem přijela, tak už všechny domy byly v plamenech.
1: Říká jedna z obyvatelek Bezvěrova.
2: Pomáhali jsme tady vlastně paní z toho posledního domu, který jediný vlastně neschořel. A měli jsme tady paní B z toho prvního, 2 hodin tady sama seděla, protože doopravdy bylo chladno a neměli kam ty lidi.
1: Na místo se sjelo několik desítek hasičů.
3: Kontinuálně se tady střídá cirka 60 hasičů. Jsou to 4 rodinné domy s tím, že na jeden dům je nabalená dílna a na jeden dům je tam garáž. Momentálně jednotky provádí dohašování skrytých hlonisek v konstrukcích sebečů.
1: Říká velitel nočního zásahu hasičů Pavel Valm.
3: Práce tady bude ještě na hodně dlouho, je tam spousty skrytých ohnisek, ke kterým se nám nedaří dostat, protože je tam na tom spousty materiálu z těch zborcených střech.
1: Hned vedle jednoho ze 4 schořelých rodinných domů je i místní základní škola, kde obec Bezvěrov zřídila provizorní stanoviště pro hasiče i místní obyvatele, kteří přišli o střechu nad hlavou. Nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
4: Chodíme za nima, protože jsou u svých domovů, že jo, který si hlídají nebo chrání nebo doufají, že to nebude takový katastrofický scénář, takže chodíme za nima, že se můžou dojít napít.
1: Jsou tady balené vody.
4: Vaříme bramboračku, je tady prostě zázemí pro všechny. Ptala jsem se, jestli nepotřebujou ubytování, ale zaplať pánbu mají tak skvělý rodiny, který se postarali.
1: Na místě teď bude příčinu požáru zjišťovat vyšetřovatel a statik určí, kdy a zda se budou moci obyvatelé domů vrátit na místo požáru. Z Bezvěrova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Stravování a výživa ovlivňují ne náš fyzický, ale taky psychický stav. Zdůrazňuje nutriční terapeut Aleš Beránek. Také proto do své praxe začlenil i východní diagnostické a léčebné postupy. Zeptala se ho na to naše redaktorka. Víc uslyšíte za chvíli.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a Den v kraji. Aleš Beránek z Plzně pracuje jako nutriční terapeut přibližně 15 let. K západnímu přístupu postupně přidal východní medicínu i další metody. Klienty vede k převzetí zodpovědnosti za jejich zdravotní stav. K odhalení příčiny tohoto stavu mu slouží východní postupy. Západní léčba podle něj řeší především důsledky. A čeho si na alternativních metodách cení nejvíc?
1: Určitě je to ten přesah. Všechny tyhle ty alternativní v uvozovkách metody mají přesah i do psychiky, do fyzioterapie, reflexní terapie, akupunktury a kombinuje se to tam. Je to vlastně hledání souvislostí a nezaměřuje se to jako na jednu věc. V tomhle tom je určitě ta výhoda.
2: Takže je to celostní přístup vlastně k člověku.
1: Přesně tak, celostní integrovaný přístup. Takhle se to dá nazvat.
2: Už nějakou dobu takto pracujete s tím propojením východ-západ, případně další směry. Už můžete zhodnotit, jaké výsledky to přináší?
1: Přináší to výsledky a ta klientela, která chce na sobě pracovat, vás navštěvuje. Jsou to lidi, kteří se zajímají o to jádro toho problému, ten vznik toho problému a jsou ochotní naslouchat.
2: Říká plzeňský nutriční terapeut Aleš Beránek. Když se zaměříme konkrétně na psychiku, co všechno v našem stravování a ve výživě na ní působí?
1: Výživa je v tomto úplně mocná čarodějka. Obecně trávicí trakt je nadmíru psychosomatická záležitost a už jenom to, když budeme hladoví, tak každý z nás se cítí nějak jinak. Někdo bude nervózní, někdo bude spokojený, když má prázdný žaludek a hodně se tam prolínají hormony typu dopamin, serotonin. To znamená, jsou tam látky, které souběžně běží s tím jídlem a upravují nám tu psychickou rovinu. Také tam hraje další rovina a to je, že člověk může to jídlo vnímat na základě odměny, může tam vnímat to jídlo na základě i nějakých stresových záležitostí, takže jsou lidi, kteří při stresu jí, jsou lidi, kteří při stresu naopak nejí a tohle všechno to ovlivňuje.
2: Z toho vyplývá, že vy potom musíte volit individuální přístup ke každému tomu klientovi.
1: Určitě, ale spíš mu předáváte ty nástroje, aby on si to sám vypozoroval.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a sliby chyby zpívala Hana Zagorová. My vám na zítřek slibujeme následující. Plzeňskou Viktorii čeká odveta čtvrtého předkola Evropské ligy a také to bude premiéra kouče Radoslava Kováče na lavičce Viktorie. Zítra vám povíme, jaká jsou jeho předzápasová očekávání. Začala stavba nízkoprahového denního centra pro ženy a zázemí pro sociální služby diecézní Charity Plzeň. I o tom vám v našem zítřejším vysílání povíme víc. A náš redaktor se také dopoledne přihlásí z náměstí Republiky v Plzni, kde se pracuje na rekonstrukci plochy. To je nabídka zítřejšího vysílání, tak buďte s námi, jsme s vámi. Richard Jendovský se loučí a přeji pěkný večer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Nejvyšší průměrný věk v Plzeňském kraji má Klatovsko, 45 let. Řidičům na Šumavě slouží opravená silnice od Gerlovy huti ve směru na Novou Hůrku. Odboráři souhlasí s novou podobou platových tabulek ve veřejné sféře. A zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy pro vás připravila Andrea Samešová. Průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje dosáhl loni na téměř 43,5 roku. Z toho u mužů přes 42 let a u žen byl skoro 45 let. Dnes o tom informoval Český statistický úřad v Plzni s tím, že se jedná o pomalý návrat k dlouhodobému rostoucímu trendu. V kraji byl nejvyšší věk na Klatovsku, naopak nejnižší na Tachovsku. Senioři loni tvořili více než pětinu populace kraje. Silničáři opravili na Šumavě poblíž Železné Rudy část silnice v bývalém vojenském újezdu, konkrétně úsek od křižovatky u Gerlovy huti směrem na Novou Hůrku. Podrobnosti dodává mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
4: Opravený úsek měří přibližně 1,5 kilometru. Práce spočívaly v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce nové ložní a obrusné vrstvy. Součástí stavby byla rovněž úprava sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic.
3: Za opravu silnice kraj zaplatil 7,25 milionu korun. Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informovali odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
5: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
6: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měl nějakou motivaci postupu, ne jenom 5letého.
5: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
7: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce sociálních věcí v pondělí představit vládě.
5: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Plzeňská zoo má nové přírůstky, 3 klokany horské. 2 samice přicestovaly z Jihlavy a u jedné z nich našli pracovníci plzeňské zoo mládě ve vaku, říká mluvčí Martin Vobruba.
8: Tento druh najdou návštěvníci ve společném výběhu s klokanem Parma proti venkovní expozici šimpanzů učenlivých. Tento druh je teda zajímavý tím, že samec a samice mají trochu jinou barvu. Samce plánujeme dovést blízké budoucnosti a ti jsou vlastně stejně tvarovaní, ale jsou tmavší. Sport.
3: Sestry Serena a Venus Williamsovy se po 4 letech představí na US Open ve čtyřhře. Organizátoři dnes oznámili, že americké tenistky získaly divokou kartu. 44-letá Serena a o 2 roky starší Venus naposledy společně hrály před pár dny na turnaji v Cincinnati a vypadly hned v prvním kole. Původně chtěli hrát už ve Wimbledonu, ale Serenu zastavilo zraněné koleno.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno, k ránu místy mlhy, teploty 14 až 11 v údolích a také na horách až 9 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, k večeru postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách do 26 stupňů. Povene slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr, aby o 2, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se došetřuje na dálnici D5 za Rudnou. Na 4. kilometru ve směru na Prahu srazila se 2 osobní auta, stejně jako v opačném směru na Plzeň na 2. kilometru. A u Boru na Tachovsku na silnici 2/605 ze Skvěřína směrem na Holostřevy se pracuje na silnici, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muzika.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Úvodní skladba s názvem Písně já srdcem psal v podání jihočeské Vysočanky z Brtnice možná některým z vás napověděla, že v dnešním vydání pořadu Muziky muziky se budeme věnovat autorovi tohoto valčíku, a sice panu Janu Čevišovi z Holíšova. Vysočanka je nahrála a uvedla v roce 2011 na svém v pořadí čtvrtém CD Duše muzikanta. Jako další si poslechneme polku, kterou rovněž stvořil tandem Jan Čiviš a Jaroslav Hájek, který i tuto skladbu opatřil textem a nazval ji Vztahy sousedské.

Jan Čiviš, kterému dnešní vydání věnujeme, se narodil 8. července 1948 v Předenicích a navštěvoval základní školu v nedalekých Štěnovicích. Jelikož se narodil do muzikantské rodiny, musel již od raného dětství jako správný syn svého otce hrát na housle a na harmoniku. Tomu ho vyučoval dědeček. Ve svých 12 letech, tedy v roce 1960, začal navštěvovat pana učitele bendu v Plzni, který ho vedel ke hře na baskřídlovku a pozoun. Pro nás se už chystá další skladba Jana Čiviše, tentokrát je v podání jihočeské hasičské dechovky Božejáci s názvem Dívky a květiny. Text opět napsal Jaroslav Hájek, zpívají Dagmar Dušková a Lubomír Jech.

Po ukončení základní školy v Ještěnovicích nastoupil Jan Čiviš na střední zemědělskou školu v Klatovech, kde začal hrát ve školním orchestru. Tam už si ho všimli muzikanti od vojenské muziky a když nastoupil vojenskou službu, začal hrát u vojenské hudby Klatovy. Po vojně pak v kapele Pivováry ze Staňkova pod vedením Josefa Wolfa a asi po 3 letech přešel do kapely Karla Fitztuma, ve které působil až do roku 1990. Následující skladbu, kterou si sám i otextoval a nazval Maminko Mámo, nahrála mistřiňanka. Zpívají Veronika Hromková,

V roce 1990 přechází do dechové hudby Čerchovanka, ve které hrál až do jejího ukončení v roce 2005. V této době upravuje i velké množství lidových a chodských písniček. My si nyní poslechneme právě od Čerchovanky Pozdrav z doma Žlic v úpravě koho jiného než Jana Čiviše.

Po zániku Čerchovanky chodil Jančeviš ještě hrát s různými kapelami, například Dupalkou či Domažličankou. Nejčastěji pak s Horalkou, Václava Víznera a Josefa Kubalíka. Osvědčil se i jako upravovatel moderních písniček. S psaním aranží začal v roce 1990 a následně se pustil i do vlastních skladeb. Jednou z nich je i tango Smutný den, kterou si nyní poslechneme v podání plzeňské dvanáctky. Zpívají Ivana Brošová a Karel Jindřich.

roce 1998 se Jančeviš podíval s kapelou Čerchovanka až do Japonska, kde strávil asi 5 týdnů. Zde napsal i skladbu Okata, s kterou si dnešní vydání věnované tomuto významnému muzikantovi, upravovateli a skladateli z Holíšova Janu Čivišovi rozloučíme. Název Okata a vznik v Japonsku by mohli posluchači přivést k myšlence, že si Jan Čiviš při jejím psaní nechal inspirovat šikmýma očima Japonek. Není tomu tak, naopak odkazuje na krásu českých žen. Jendovi, který stále rád poslouchá dechovku, prý nejraději doma na zahradě u ohýnku a s pivkem, přejeme ještě spoustu takových večerů, pevné zdraví a hodně radosti nejen z muziky. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se pro dnešek loučí Jan Skládal. Nyní již slíbená Okata v podání Čerchovanky. Zpívá Vlaďka Telerová a Stanislav Nosil.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozezněla rančporská dudácká polka a to je signál, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude poněkud jiný. Převyprávím vám příběh o tom, jak se jeden strejček z Postřekova vydal za synem do Prahy. A pozor, vyprávět budu v chodském nářečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Josef Kuneš.

Tak tedy Karakýl, strýček Švejda do Prahy. Strýček Švejda vostával v Potřekově a v Praze měl ženatýho syna. Dostal on jednou nápad, že by ho jíl naštívit. Dlouho hučil do starého Špoucla, aby jíl do Prahy s ním, až Špoucl poudá. A tak teda, když jináč ty čerchmante nedáš, tak já s tebou pojeru. Necháli si hupec hodný kus toče, rozloučili se svýma bábama a šli na dráhu. Švejda koupil dvě kartičky do Prahy a když je podává průvočímu ke kontrole, špitá přitom něco Špouclovi do ucha. Průvočí kartičky překontroloval, proštíp, ale bylo mu divný, proč se oba děrkové na ní tak divně dívají a šklebí se od ucha k uchu. Když se pak na ně ohlíd, dali se už děrkové do opravduckýho smíchu. Žaloval teda Cuxfírovi, že se mu děrkové smíjou. Vyrazil teda na ně Cuxfíra. Prohlíd kartičky, ty buly, to se ví v pořádku, ale děrkové se smíli, až se za břuch popadáli. Co se stalo dál, vám prozradím až po pěkných písničkách.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak jel strejček z Postřekova do Prahy. Když se děrkové pořád řechtáli, dopálil se teda i cuksvíra a jak vlak v Klenčí zastavil, šel na ně žalovat do kanceláří. Chtějí, nechtějí, mušíli děrkové z vlaku ven a rovnou do kanceláří. Tam se do nich přednosta pustil, že zlehčujou eisenponácký řemeslo a začal jim nadávat, až se starý Švída dopálil a rozkřík se na ně. Vy, eisenponáci, moc mi neříkejte, že jste nějaký chytrý. Teď ani jeden z vás nepoznal, že máme vyhandlovaný kartičky a klidně jste je proštipli. No jo, dík, já mám špouclovo kartičku a on zase jít mou. Přednosta se dal do smíchu, smíl se jí cuksvíra s průvočím. Děrkové se vrátili do vlaku a dojíli šťastně až do Prahy.

Když už Děrkové Prahu drobek prošli, zastavili oni se na Karlově mostě a čumili delů na rybáře ve Vltavě. Bafáli přitom fajfky a to, co ví, v houbě zuby žádný. Tu starý Švída vidí, karak rybář něco tahá z vody. Nakloněný nad vodou se ptá Špoucla. Ty, Vondro, cak on to tam dělá? A jak odevřil houbu, vypádla mu milá fajfka až bluňk do vody. Špoucl na ní kouk, hůž klípce a poudá. Tak. A víc neřek teký nic. Ta jeho fajfka tekýž bluňk do vody a bulo to celý. Dopálený Švída se na ní otočí a poudá. Ty holci, starý ořechvet, to si aspoň ty nemohl držít houbu? Mohli jsme mít aspoň jednu fajfku dohromady. Ičkom nemáme docela nic.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak se dva strejčkové z Postřekova vydali do Prahy. Švída se Špouclem se smutně loudají z Pražského mostu, když jdou kolem jednoho velkého baráku, na kterým bula cedulka. Zastaví-li a louskají, co je na té ceduli napsanýho. Švída, který humíl to psaní čerstvějiš přeříkát, popáč Poucla za rameno a půjdá. Vondro, honem z té Prahy pryč. Ty Pražáci mají na nás padeno. Honem se musíme spakovat a šups na dráhu, hajď máme Prahu, co nejspíš za Řibetem. Co pa jsme pro ty Pražáky nějaký dobytek? Když přijeli domů, stará Švídka byla zvědavá, že jsou tak brzo zpátky. Hale, lotří jsou v té Praze a nic jinýho, poudá Švída. Asi se musíli dovědět, že jsme tam se Špouclem na návštěvě a tak na jedný chalupě vyvěsili cedulku s nápisem Dnes máme k obědu 3 chody. No, jednoho už tam asi míli a na nás čekali, až přijdem. Ale depa, na to jsme se nenarodili, aby si z nás nějaký Pražáci dělali fašírku nebo šperkbořt. Vypálili jsme jim rymík a už nás žádný na světě v Praze neuvidí.

0: Milí posluchači, v dnešním Špalíčku jsem vám převyprávěl příběh o tom, jak dva strejčkové z Postřekova vyjeli na návštěvu do Prahy. Hrál vám plzeňský lidový soubor, lidová kapela Rokytka, Domažlická a Konrádyho dodácká muzika. Zpívali Jiří Bárta, Miloslav Cígler, Kamil Jindřich, Jiří Kapic, Antonín Konrády, Jana Kopřivová, Michal Polcar, Václav Švík a vokální skupina. A ode mne už je to pro dnešek vše. Zase příště naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu těší Josef Kuneš.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň staví denní centrum pro ženy bez domova a poradnu pro cizince. Ochránci hlásí velké počty uvízlých netopírů v budovách. A zítra bude většinou polojasno s teplotami do 30 stupňů. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. V Plzni začala stavba denního centra pro ženy bez domova. Vznikne v areálu diecézní charity v Cukrovarské ulici za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje a poskytne zázemí ženám, které se ocitly na ulici, říká oblastní ředitel Luboš Protivínský.
3: Tady v tom objektu nízkoprahovým denní centrum pro ženy budeme poskytovat jim stravu, budeme jim poskytovat hygienické zázemí, budou si tady moci vyprat, budeme provozovat šatník a budeme provozovat i nějakou drobnou potravinovou pomoc. A hlavně se teda ženám bude poskytovat sociální práce s tím, že budou mít možnost se posunout prostě dál.
2: Součástí bude i poradna pro cizince, hotovo má být zhruba za rok a půl. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoký počet přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili téměř 2600. Ochránci proto vyzývají, aby lidé v tomto období zavírali na noc okna a nebo do nich pořídili síť. Během srpna a září totiž vrcholí migrace a netopíři hledají nové úkryty. Jak dnes informoval Český svaz ochránců přírody, netopíří invaze se týká i Plzně, Klatov nebo Karlových Varů. Prince Harry a jeho rodina se vrátili do Velké Británie. S manželkou Meghan a dětmi přiletěli do Birminghamu. Do Spojených států se odstěhovali před 6 lety poté, co se vzdali oficiálních královských povinností.
4: Dévoda ze Sussexu v autobiografické knize s názvem Náhradník popsal špatné vztahy s otcem králem Karlem III. A bratrem Williamem, následníkem trůnu. Harrymu i jeho manželce chyběly pochopení a podpora ze strany královské rodiny. Ještě loni v rozhovoru pro televizi BBC neviděl možnost, jak se vrátit do Británie a zajistit rodině bezpečí. O ochranku přišli, když se vzdali plnění královských povinností. Podle stanice BBC není ani teď jasné, kdo se bude o bezpečnost prince a jeho rodiny starat a kdo ji bude platit. Mají se usadit nedaleko Londýna, kde už jsou děti královského páru zapsané do školy. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová mají před sebou semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Utkají se s ruskou dvojicí Rublov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí manželé Monfils a Svitolinová proti italsko-švýcarskému páru Koboli-Benčičová. Zápasy začnou v New Yorku hodinu po půlnoci našeho času. Počasí. V noci bude polojasno, k ránu místy mlhy, teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. Zítra polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž na druhém, tedy středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: A nechybí ani informace pro všechny za volantem. Dopravní nehoda se stala na silnici 1/20 u Losiné na Plzeňsku. Poblíž kruhového objezdu se srazila dvě osobní auta. Úsek je s opatrností průjezdný. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé. Myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás. Jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pse, a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma FA, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané

0: vysvětle, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
1: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
0: Takže to není tak úplně v pořádku.
1: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
0: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
1: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
0: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
1: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, tři výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. Pak bych doporučila Hazel 85, no a pak z těch českých neporazitelní Oba Nepelové, Nepela a Šampion, pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančí.

0: ty a tak.
1: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
0: Ano.
1: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: Je
1: všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidi, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo že by tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí.

0: začínat.
1: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy to
1: začalo?
0: Ne,
1: že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, že oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dneš, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam, a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupili více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako, aby měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale je, do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, uherského Radiště, a já jsem ze sousední vesnice ze Šarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny, no. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva,
4: ano.
3: Na vás jako na chlapa s motorkou lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53 letech.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh, my jako jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala, tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit, jako... Tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslela to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové, nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande, nebo něco takového, ne, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano,
3: u
4: hvězdiček, tak, no. Tak to bylo. Tak jo, to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, no tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné.
4: Byla.
5: Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Ne, já jsem měla na té slovácké svatbě, já jsem měla svojho mládenca a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo.

0: No dá, no, protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
1: Čím vám tak imponoval?
0: Ne, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
2: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko, a záhumenky.
1: Byl vůbec čas na randění?
0: Já jsem si ho vždycky udělala. Poslala jsem třeba podělala doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
1: Měli jste nějaké to svoje místo?
0: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
1: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
0: Ano, ano. Došlo.
2: To tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
0: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on, no on mě chtěl jako hlubit, říkám, ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme jít někde jinde, já jsem se normálně styděla.
1: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
0: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někdy dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
1: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
0: No prvním.
2: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
1: Vy jste ji poslal doktorovi?
0: Ano.
2: No ne, no tak to bylo nutné, no.
0: No a tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl já někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede až za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
2: Bude chodit.
0: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
2: 10. června
0: 72.
3: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národní výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, a teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: Ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak, od kostela, od obecního úřadu, a to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl z vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na pláne, ty no svatby se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženichem šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali aj družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tam jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně, a pak zase celý autobus jel dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Jak, co jste měli k jídlu?
3: Ježíš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat. Tak
5: no,
3: jako,
5: jedna.
3: No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Břežnici,
3: no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě, a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli k mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No, však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no, tam faráři tam
5: bylo. A tam jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
3: No, mě aj slze teču. No, to je nádherné, ale něco. Jo, my jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, aj teďka, někdy, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se taky něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest. Jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
2: No.
1: Protože jsem musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na dědině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají se o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mi říká, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
1: Dva roky.
2: Ježiš, prázdka, my jsme měli druhé.
3: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
2: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. A když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no, babička ji musela vzírajíc s ní upřít, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hroza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek řekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rády. Obě dvě.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jejda, pambu zaplať, no.
3: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte to teďka, rádi to posloucháme.
3: Ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, tak to jde snadno, takové pořady.
5: Tak je to super. No.
3: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: Máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou sama, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty
5: je
3: roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost, ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Za bohu někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mi to nespadlo, protože jsou taková... Na svoje děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tonda tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala jsem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to, ty to vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No. Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a drozy, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka
5: prostě to... Prostě Miška zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
5: v
3: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo? Proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal. Já vždycky říkám, ten Bambíček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžeme naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Hemička je s náma, ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky, čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Hemičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano, ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kež by jsem se dožila, já to říkám i jí, kež by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kež by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako... Mně je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, až krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
3: Pět dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili. Že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
6: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnalo? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze spí váš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarie, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili. Nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě, myslím, taky koupil jedenkrát. On má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád, nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi. Aby si
5: optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme to třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty. A to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jak mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každému můžu doporučit, ať se toho nebojí a jde zavčas. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Mm. Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit, no. Když nevěříte, tak špatně dopadnete, no. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Aha. Vlastně to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty. Já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepé střebo a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty. Já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mě to jedno, hlavně když mě chlapa dají naspátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako. Manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne? Že mi to, to ne. On to má tak rád, tak, jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit, takový je, že na mě jako netlačí. Když ne, tak ne, když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako Tonda, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex sestává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky, veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu.
0: Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková-Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas zezadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhnáš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi od stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven. A co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jak to ptáče, přivětem sem a tam, jsem mu ten blou...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to

0: jaksi text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jaký měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplyzlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to v rozhlase, on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
3: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
2: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
4: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
5: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
2: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, o tamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofonu.

aspoň, a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy, a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští, na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a řídili. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není. Není tam nic slyšet. Jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo v Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

a mír. Kdo pak nesví?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žartovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou odpovídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím, teď je to tak, kdo tady to bude to?
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je
4: oči.
2: Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborný. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půjdem
2: profesor
6: za války
2: Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a potom víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zval ho, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle je scenárista František Blček.
5: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevzel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě
7: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u nás otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte.
10: Jste to nabral tedy z hlibokého hrnce, čemu přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
11: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
11: Tam mě představili, uvedli mě do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teďko vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no jo, já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádníku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče, a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul po druhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná. 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pít do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je z Kladna. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se díváte.
1: No, já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený, no. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký portování, prášky, injekce. Podívej, zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, ale pak jsem chytil stafylokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turnaje po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív se mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 funglonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, že to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo. Tak mládež, je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i vlád. A když jsem to nadzvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ. Já říkám, ta umělina se dostává na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No ale věříte mi, že jsem od té doby dostával normální máslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se održuje šílá linie, tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak potom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, já v noci nemůžu prožít ani sousto, já nevím. Prostě.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožará je skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle z toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s pominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... Tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde hledat co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má zařežením posádku.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jako fakt, je to špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň a když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám,

0: tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
1: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
0: To, jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
1: no, jasně,
0: jako...
1: Že.
0: Neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
1: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
0: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
1: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
0: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
1: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou. Ale...
0: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se olizovali až za ušima, jo. Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
1: Jo.
0: To prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly dvě děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
1: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
0: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
1: Už to není tak ono, to je pravda. Tak. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování, se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

kříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

tři města. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Jaromír Nohavica, Mám jezvu Nartu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak co bude kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějaké 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal a sladké limonády.
1: Zapnul.
0: Dalo by se říct,
1: no,
0: jo.
1: Takže já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pytel cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No tak jasná věc.
1: Jednému nesedět druhému.
0: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
0: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
1: A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladký a pak si chci dát svalný, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže už to jako že opatrnější.
0: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Robert, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
1: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože nezdravý, je to na konci napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno s rozumem, jo, musím vždycky
0: mírně
1: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
0: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co jo. si dáte, když je hlad i. Nejenom když je chuť, jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
0: Dobře.
1: Potom paní Vlastičku Skrnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
0: Děkujeme.
1: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může AI. Jo. A vždycky šílim, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě AI. Ten, komu volá, ten odpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavolat všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
0: Jo.
1: A za to vy nemůžete.
0: Za to opravdu já nemohu, ano, přesně tak, děkuji za uznání.
1: Mějte hezky.
0: Taky, Roberte.
1: Všechny pozdravujte.
0: Hezký večer vám přeju a děkuji za návštěvu, ano? Mějte se pěkně.
1: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
0: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko, poblíž Hodonína. Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou, tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší vejšku třeba postavu dost, nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo
0: Pánečku.
1: Za těch 7-8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, sklubica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako,
0: jo, trochu.
1: Jakože jsem syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střídmostí, odbourat ten alkohol, ne
0: že
1: úplně.
0: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdem, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlík, to zas musím říct, že
1: to stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou
0: ano,
1: kachnu,
0: ano.
1: Ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezda i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba.
0: Ano.
1: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 82 letech. Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kouřit. No a tak já už ho doháňám, já už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Chtěl svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: No, dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: Je to jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vám zdravím, Jituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, to bylo špatně a tak nějak jen přijím, jako dneska jsem měla brambory s tvarohem a kompot, no. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty, a ne, uvařím to toho moc, jo, tak pro osobu.
0: Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napravo jsem se vodila, to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: To si říká, co teda, ty už to nedělám. Ale, no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi...
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. No, ano. Přesně, no. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám před masa, tý koprovce přibuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko, brambory nebo bramboru, jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Šalingr a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer.
0: Děkuju.
1: Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování.
0: Mm-hmm.
1: To bylo tím, že jsme byli pracovně rozprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: A začala jsem nabývat tímhletím stylem života,
0: mm-hmm.
1: ale měla jsem maminku, která dobře vařila,
0: mm-hmm.
1: a přesto, že jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu knedlu zelo,
0: mm-hmm.
1: ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný.
0: Mm-hmm.
1: A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici,
0: mm-hmm.
1: tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici,
0: mm-hmm.
1: a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného.
0: Mm-hmm.
1: A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici,
0: mm-hmm.
1: tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici,
0: mm-hmm.
1: a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další vyřešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatný zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně, když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba, že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel,
0: no.
1: a při nějakých sezeních,
0: no.
1: a u sousedů a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: Myslím si, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Mm-hmm. Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který by to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdnin. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit, no, a no. Tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, mm-hmm, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejít v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek. Láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců. Ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu. No a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí. No a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit. Ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní, mějte se, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel typom z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teda dám oběd nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych čít.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegetnický guláš,
0: jo,
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Kusice, no. Tak já si udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nadspete?
1: Určitě, protože já si udržuju, tak, no udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás, tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, pak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce segedin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklínku. Takže lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se gož, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si jednický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Já jsem takový, že mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčku.
0: Takovou dobrotu.

0: na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluju Polsko.
1: Jo.
0: A oni přijedou 12 Poláků, každý se vyda něco jiného.
1: No jo.
0: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
1: Jo, posílej si to.
0: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
1: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
0: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlíky. Já jsem zkoušela, že bydlím se od hranic.
1: Ano.
0: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jedu do Polska se známým, tak nadělám doma knedlíky k masu.
1: A vezete to, jasně.
0: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
1: Ano, ano.
0: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
1: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
0: To máte jako Slováky.
1: Člověk chtěl.
0: Byla jsem na Slovensku, učili mi dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem to normálně sračku. Opravdu.
1: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
0: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
1: Děkujeme za přízeň.
0: Volám, jsem vděčná.
1: Budu ráda.
0: Na jaké téma taky.
1: Dobře.
0: Vítučko, hodně vás zdravím.
1: Napodobně, mějte se hezky.
0: Hodně zdraví.
1: Ano, ano, taky.
0: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší, je zima.
1: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to? A velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9. půl desáté, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak se tělo chce. Já nejdržím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepocituju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeného takové velké hrnec polivky. A tu jednoho teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. No, vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem jim dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo. A i tu polišku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Závidím, že to umíte.
1: A ten je kamarád, se taky ho upeču a on jí taky tak strašně chutná.
0: Tak
1: si udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho, a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho má za dva dní presníze.
0: To máte pravdu.
1: A mě to
0: ano. Mrzí. Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám. Takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba se 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane, jo.
1: Takže sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to je jaký svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě. A až to mám svařený, tak to si vždycky tak si naplním ty moje sklenice.
0: Takže to je vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, ani Kanadávají, mám prostě tě, co jíš. Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pan srdčí říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkové je to. No panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak přeju,
1: ať... Sama si ho nedám, ale byla jsem pro děcka.
0: Jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože za mladá jsme to dělávám.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat,
1: takže,
0: Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kousku nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady, teď konce poslední paní, jaký ona má ten jídelníček, já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno stanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďkom nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubenor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho jsem pracoval, tak vím, jaké ti to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to jistě, že ne, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. Mm-hmm. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodí, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
0: Jasně.
1: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní tam, ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
0: A tak znáte to, každý to má jinak.
1: No, já bych ho radši rozporcovala a dala si do mražáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležité. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedl. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
0: Ne,
1: nebo
0: je to ideální, no.
1: V noci, také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjde ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned sníst, bo to prostě jo. Také je pustý.
0: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju, přeju vám.
1: Já vám taky.
0: Ať vám chutná, děkuji, samozřejmě.
1: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
0: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix. Tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc krát.
1: Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha, protože no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračuju dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, chlup, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s ním a nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Jo,
1: já
0: jo,
1: jsem musela, oni byli na Indru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky mít na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A mě tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotně jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, jenom kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Tou dietou, ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem Diorka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Taky dieta v uvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla ne, vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že ano, si můžete
1: tak,
0: zkusit to i to.
1: Maminka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: To je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Indro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuji.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo ranní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníků po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Ráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovými hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená.

Dřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidýlko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátily síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši. Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu. Nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku... Potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v reži, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No... Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na pláno, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley. Mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem a Govenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku... Potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Rydliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku.
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce.
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Rydli!
4: Schönstein, to je pan Rydlí. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Rydlí.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chang McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Rydlí.
7: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Rydlí bude mít dobrou mužku. Dnes půjdu za ní.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Rydliu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže? Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy po koupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhl hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarch rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madame, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla Madame. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla Madame a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak obsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemyslíš si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blízkal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
5: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.